0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ladíte Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
1: Vítám vás při poslechu pořadu Spektrum hudby, ve kterém se tentokrát budu věnovat obdivuhodné umělkyni, jež se mohla stát uznávanou klavírní virtuózkou. My si ji však vybavíme spíše při poslechu šansonů Edith Piaf. Pokud ovšem někdo zmíní, kdo některé z jejich nejvýznamnějších hitů zkomponoval. Byla to Marguerite Monod. Při zpěvu Edith Piaf unikne i to, jakého neblahého konce kariéry se její dvorní skladatelka, korepetitorka a klavíristka dočkala. Pořadem vás provází Filip Sichra. Marguerite Monod se narodila 28. května 1903 a vyrůstala ve svém rodišti v městečku Decize, které se nachází jihovýchodně od Paříže. Stálo na ostrově, který omývala ze dvou stran Loára, těsně před soutokem ze říčkou Aron. Jakoby svou polohou předznamenalo Margueritino dětství, oddělené tak trochu od okolního dění světa. Marguerite byla pokřtěna v kostele Saint-Art de Cise, kde sloužil její otec. Marius Monod byl nevidomý varhaník a skladatel. Dával hudební lekce hry na klavír, ale učil i hru na některé další hudební nástroje. Jeho žena, Marie, matka Marguerite, zůstávala v domácnosti. Milovala hudbu a také když bylo třeba skromný rodinný příjem z hraní v kostele a manželových hudebních lekcí trochu navýšit, seznamovala začátečníky s hudební teorií a učila je číst noty. Marguerite získala počáteční vzdělání doma. Matka měla na starosti všeobecné vyučování a otec poskytoval přísnou hudební výuku hry na klavír a housle a dával Marguerite i lekce kompozice. Takové podnětné, ale zároveň omezující prostředí, zaměřené především na klasickou hudbu, rozvíjelo Marguerittin ohromný talent již od útlého věku. Zakrátko se mohli rodiče radovat, že se jim narodilo zázračné dítě. Ve 3,5 letech vystoupila Marguerite před obecenstvem v Paříži a za doprovodu jednoho z pěvců zaspívala Mozartovu ukolébavku. Ve 4,5 letech zahrála na veřejnosti Schumannova veselého rolníka při návratu z práce z jeho alba pro mládež a také Mozartův turecký pochod.

Známou třetí část Mozartovy sonáty A-dur, turecký pochod, jsme slyšeli v podání brazilského klavíristy a dirigenta Ricarda Castra. Vraťme se ale k hudebnímu dětství Margaret Monod. V 5 letech složila svou první skladbu Bluet. V 8 letech, v lednu 1912, už hrála před publikem díla velkých klasických skladatelů v sálech v Paříži či v Nevr. Ve 12 se pak setkala s Camille Saint-Saënsem, který o ní prohlásil: právě jsem slyšel nejlepší pianistku. To už ale probíhala první světová válka. Pro manžele Monotovi byla velmi těžkým obdobím. Mnoho studentů bylo zmobilizováno a zájem o účast na hodinách hudby klesl. S tím chudl i rodinný rozpočet. Zaměstnala je ale jiná práce. Do The Seas přicházelo mnoho zraněných a vyčerpaných vojáků, které přijímali místní rodiny k zotavení. Požádali Margaret a její matku, aby za vojáky psali jejich rodinám dopisy. Z dam Monotových se tak načas staly veřejné písařky. Po válce se ale už Margaret otevřel úplně nový svět. Jako nadaná klavíristka se zapsala na pařížskou konzervatoř a vedle studia profesionální klavírní hry začala objevovat také mnohobarevný umělecký život hlavního města, tak odlišný od atmosféry provinčního a od okolí řekou odděleného The Seas. Silně na ní zapůsobila především pulzující pařížská kabaretní scéna a setkání s francouzským šansonem. Vzplál v ní zájem o populární hudbu. Klasiku však na konzervatoři s nadšením pilovala dál. Měla vynikajícího učitele, uznávaného francouzsko-švýcarského klavíristu a dirigenta Alfreda Denise Cortota. Hudební teorii zase studovala u vyhlášené pedagožky, za níž se studenti sjížděli z celého světa, u Nadie Boulanger, a také u dalších pedagogů, mezi jejichž jmény zářilo i jméno francouzského skladatele Vincenta Dandyho. Hvězda mladé, schopné a talentované klavírní virtuózky se připravovala k výstupu hodně vysoko. Bylo to znát i na mnoha úspěšných veřejných vystoupeních. Pak ale přišla krutá rána. V 18 letech Margaretinu slibnou kariéru koncertní pianistky náhle zastavila těžká anémie. Stálá únava, dušnost při námaze a výjimkou nejsou u této nemoci ani bušení srdce a závratě. Zdravotní obtíže způsobené nízkou hladinou červených krvinek nebo hemoglobinu ji donutili na celý rok přerušit veřejná vystupování a recitály, aby mohla všechny zbývající síly věnovat na zotavení.

Slyšeli jsme skladbu Erika Satieho Noční odraz číslo 3, kterou hrál Alexandre Tarot. Hudební dráha nadané klavírní virtuosky vzala nemocí za své. Margaret ale v období, kdy nemohla cvičit a hrát, sílila vášeň pro komponování. Mohla tak zůstat stále u hudby. Skladba nebyla pro ni tak vyčerpávající jako denní hraní. Využila své klasické hudební vzdělání a začala je uplatňovat ve formách, které byly přístupnější běžnému posluchači. Na začátku 30. let 20. století se tak Marguerite Monod přesunula od klasické hudby k tehdejší populární a začala skládat šansony pro pařížské kabarety a hudební sály. Její styl melodických, emocemi nabitých písní, vhodných pro intimní atmosféru podniků, jako byl třeba kabaret Bobino, jí postupně přinášelo čím dál více uznání. Mezi její rané počiny patřily rovněž příspěvky do reví a hudba k novým filmům, které odrážely meziválečnou pulzující francouzskou kulturní scénu, jež se vyznačovala směsicí realismu a sentimentality. Průlomovou písní, kterou upevnila svou reputaci přední skladatelky francouzské hudební scény, se v roce 1935 stal chanson L'étranger, cizinec. Jeho interpretce Annette Lajon vynesl tento šanson za pár měsíců Grand Prix du Disque. Marguerite jej složila společně s Robertem Jouellem a Robertem Maleronem. Rok 1935 byl ostatně výjimečný i tím, že se během něj setkala s mladinkou zpěvačkou, která si už ve svých 20 letech vydobila značnou pozornost publika a následně zmíněný chanson L'étranger, tedy cizinec, také naspívala na gramofonové desky.

Ano, byla to Edith Piaf. K setkání obou umělkyň prý došlo v jednom z pařížských kabaretů, kde mladinké šansoniérce její tehdejší manažel Raymond Asso představil právě Marguerite. To byl začátek přátelství a profesního partnerství, které trvalo přes 2 desetiletí. Rozuměli si. Marguerite se stala nejen hlavní skladatelkou písní pro Edith, ale byla také její osobní pianistkou a dokonce i důvěrnicí. Mono během těch let bouřlivého života Edith Piaf poskytovala šansoniérce upřímnou přátelskou podporu a zázemí. Spolupráce precizní klavíristky s emocemi nabitou šansoniérkou proměnila Piaf z pouliční umělkyně v mezinárodní ikonu francouzského šansonu. Sofistikované Margueritiny melodie doplňovaly syrový emotivní vokální styl, který tak dobře u Edith známe a obdivujeme. Mladé dámy uspěly už s prvními společnými šansony, mezi něž patřil i Mon Légionnaire, můj legionář z roku 1937. Mono zkomponovala hudbu na Asův text, který vyjádřil téma touhy a odolnosti, která tak často definovala repertoár Edith Piaf. Do roku 1940 Mono a Piaf vytvořili jeden z prvních čistě ženských skladatelských týmů ve francouzské hudbě a společně složili mnoho tehdy velmi oblíbených šansonů. Marguerite vždy písně upravila tak, aby zdůraznila zpěvaččin dramatický projev a emocionální hloubku. Během druhé světové války za německé okupace Francie odrážela tvůrčí tvorba Mono a Piaf témata vytrvalosti a jemného vzdoru. Mono často doprovázela Piaf na klavír během tajných vystoupení, kterými se dámy snažily alespoň trochu pozvednout duch válkou zbídačelých posluchačů. Povolená vystoupení na okupovaných územích pak přispěla k rostoucí reputaci Piaf jako hlasu národního ducha, a to i přesto, že zároveň vystupovala v kabaretech, kam chodilo velké množství německých důstojníků. Po válce však vyšlo najevo, že svou oblibu u okupantů dokázala umně využít pro odboj. Edith si vymohla zpívat v zajateckých táborech, kam se vracela a zajatcům tam pašovala falešné doklady, které jim pak mohly pomoci při jejich útěku. V poválečné éře dosáhla spolupráce Marguerite a Edith vrcholu ikonickými písněmi, které Piaf vynesly celosvětovou slávu. Dokladem je píseň Hymne à l'amour, Óda na lásku, kterou Mono složila na Edithin text v roce 1949. Její vznik byl inspirován vztahem Edith s boxerem Marcelem Cerdanem a jeho tragickou smrtí při leteckém neštěstí v témže roce. Proměnila osobní zármutek v univerzální hymnu oddanosti. Podobně i skladba Milord s hudbou Mono a textem Georges Moustakyho vznikla na popud Piaf. Píseň se stala jedním z největších mezinárodních hitů. Vznikly i další proslulé šansony. Přispěly k trvalé dynamice slávy Edith Piaf, ale také Marguerite Mono pomohly prosadit se v autorském světě francouzské populární hudby, ovládaném především muži.

Vedle spolupráce s Edith Piaf komponovala Marguerite Monod v 50. letech také hudbu pro divadlo a film. Jejím nejvýznamnějším dílem v tomto období byla hudba k muzikálu Sladká Irma. Premiéru měl v Paříži v roce 1956 a těšil se úspěšnému uvádění přes 4 roky. Mezinárodního uznání si vydobil, když měl premiéru v Londýně a poté na Broadwayi. Margaritina hudba si vysloužila chválu kritiků a přispěla k získání cen Tony. Kromě divadla skládala Marguerite i filmovou hudbu. Nejznámější je asi píseň Le Pepe font la loi ze stejnojmenné francouzské filmové komedie z roku 1955, v níž jednu z hlavních rolí hrál i Louis de Funès. Přesto srdci nejbližší zůstávala pro Marguerite tvorba šansonů především pro Edith Piaf. V tomto ohledu však pro ni právě tento obor přichystal krutou ránu. V roce 1959 složil pro Edith Piaf skladatel Charles Dumont novou píseň. Její název se ustálil ve znění Non, je ne regrette rien, překládaný jako ničeho nelituji. Edith Piaf Dumontova tvorba natolik okouzlila, že se rozhodla s ním spolupracovat i na dalších písních a partnerství s Marguerite postupně odkláněla na druhou kolej. Tento stav se stupňoval dokonce natolik, že když Edith v roce 1960 vystupovala v Olympii, odstranila ze svého programu 11 Marguerittiných písní a nahradila je těmi o Charlese Dumonta. To bylo pro oddanou kamarádku, důvěrkyni a hlavně vynikající skladatelku, která se vždy dokázala vcítit do nálad slavné šansoniérky, zničující zklamání a jistě přispělo i k jejímu konci. V říjnu roku 1961 se u ní přihlásil zánět slepého střeva. Bagatelizovala jej a rozhodla se jej léčit pouze antibiotiky. Odpočinout si odjela na venkov. Tam ji náhle postihl bolestivý záchvat, který se vyvinul v akutní zánět pobřišnice. Během převozu do nemocnice upadla do kómatu a po urgentní operaci se už nikdy neprobudila. Její rodné město Decize umístilo na domě, kde se narodila, pamětní desku a pojmenovalo po ní i ulici, kde dům stojí. Kdo si ji ale nejčastěji připomíná, i když možná nevědomky, jsou všichni milovníci šansonů. Pokaždé, když zazní některá z jejich melodií, připomíná, jak cituplně dokázala tato klasická klavíristka a skladatelka kabaretní žánr pozvednout na vysoké umění plné emocionální hloubky. Dokonce tak vysoko, že během olympijských her v Paříži v roce 2024 zněl jeden z jejich šansonů z Eiffelovy věže v podání Céline Dion. Byla to píseň Óda na lásku, jež se stala obdivuhodným vrcholem olympijského zahajovacího ceremoniálu. A melodie Marguerite Monod znějí dál. S osudem výtečné skladatelky a klavíristky se rozloučíme již zmíněnou ódou na lásku, ovšem v instrumentální podobě. Na violončelo hraje Gauthier Capuçon a na klavír Jérôme Ducrot.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Dnes si v hudbě podle kalendáře připomeneme českého virtuóza na lesní roh, ale také houslistu a hudebního skladatele Jana Václava Sticha, který se narodil 28. září 1746, tedy před rovnými 280 lety. Jan Václav Stich, známý také pod italským pseudonymem Giovanni Punto, se narodil v Žehušicích a byl synem kočího a poddaného na žehušickém panství hraběte Jana Josefa Antonína Sthůnu a Hohensteina. Právě on umožnil nadanému chlapci studia hry na lesní roh, nejprve v Praze u Josefa Matějky a poté v Dobříši u Jana Šindeláře, hraběte Mansfelda. V roce 1763 pak chlapec pokračoval ve studiích u dobřížského rodáka Houtka i jeho kolegy Hampla, u něhož si osvojil jím tehdy vyvinutou techniku krytí, kterou později sám rozvinul a zdokonalil. V roce 1764 byl však nucen vrátit se do dvorní kapely hraběte Tůna, kde měl kromě hry na lesní roh také povinnost sloužit jako livrejovaný sluha. S tím se ovšem Stich, v té době už zvyklý v zahraničí za své umění sklízet ovace, nehodlal smířit. V roce 1768 pak tedy využil po večerním koncertu velké sešlosti hostů a spolu se třemi dalšími dechaři v noci tajně uprchl ze služby hraběte Tůna. Když se to hrabě dozvěděl, najal špehy s úklem Sticha a ostatní hudebníky najít a přivést zpět, nebo jim alespoň vyrazit přední zuby, aby už nikdy nemohli hrát. Špehové Sticha vypátrali v Augsburku, kde se ukrýval. Jakmile zjistil, že byl odhalen, uprchl znovu a pod italským pseudonymem Giovanni Punto, což byl překlad jeho jména, protože Stich, tedy německy Stech, znamená italsky Punto. A toto nové jméno jej ochránilo před dalším stíháním a zároveň odpovídalo také dobové oblibě po italšťování uměleckých jmen. První ukázkou našeho pořadu bude teď první věta Allegro maestoso z koncertu číslo 10 F-dur pro lesní roh a orchestr Jana Václava Stich-Punta. Hrát bude Vladimíra Klánská a Pražský komorní orchestr pod taktovkou Františka Vajnara.

Pod novým jménem působil tedy Stich nejprve u Josefa Friedricha z Hohenzollern-Hechingenu a v roce 1769 odešel do služeb mohučského arcibiskupa Emericha Josefa z Breidenbachu. Tady zůstal do roku 1774 a následně do roku 1780 přebýval pak u württemberského biskupa Adama Friedricha ze Sainsheimu. Roku 1781 odešel do Paříže, kde byl ve službách hraběte z Artoa, pozdějšího krále Karla X. V té době už začínal být slavný nejen jako hornista, ale také jako houslový virtuos a v letech 1795 až 1797 vedl dokonce pařížský orchestr Le Théâtre des Variétés Amusantes. Kromě pevných angažmá uskutečnil i četná turné po evropských zemích. Setkal se s Wolfgangem Amadeem Mozartem a v roce 1800 vystupoval ve Vídni a v Budapešti s mladým Ludwigem van Beethovenem, který pro něj zkomponoval sonátu opus 17 pro lesní roh a klavír, se kterou s ním i koncertně vystupoval. Následně byl Stich pozván do Anglie, aby zde techniku krytí, kterou zdokonalil, naučil hráče orchestru tehdejšího krále Jiřího III. Jako druhá ukázka našeho pořadu teď zazní první věta Allegro moderato ze Stichova koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 5. Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou Petra Vronského a na lesní roh Radek Baborák.

V roce 1801 se Punto po 33 letech vrátil do vlasti a 18. května toho roku odehrál velkolepý koncert ve Stavovském divadle. Kritici i recenzenti vyzdvihovali jeho bezkonkurenční interpretační mistrovství, také inovativní techniku hry, efektní kadence, dvouhlasé a dokonce i tříhlasé akordy. V roce 1802, po koncertním turné v Paříži, které uskutečnil s Janem Ladislavem Dusíkem, onemocněl Punto zánětem pohrudnice a zemřel o pouhých 5 měsíců později, 16. února 1803. Byl mu dopřán velkolepý pohřeb v kostele svatého Mikuláše, kterého se zúčastnili tisíce lidí. U jeho hrobu zaznělo Mozartovo rekviem. V odkazu Jana Václava Stichpunta najdeme 16 koncertů pro lesní roh a orchestr, koncert pro klarinet, 3 kvintety pro flétnu, lesní roh, housle, violu a kontrabas, 24 kvartetů pro lesní roh, housle, violu a kontrabas, také 3 kvartety pro flétnu, housle, violu a kontrabas, dále i 20 hornových trií, několik trií pro flétnu a smyčce a více než 100 duetů pro 2 lesní rohy. Také přepracoval Hamplovu školu pro lesní roh a sám napsal sbírku denních cvičení. Do třetice teď zazní ukázka z jeho koncertu číslo 6 Es-dur pro lesní roh a orchestr. Druhou a třetí větu zahraje Vladimíra Klánská za doprovodu Pražského komorního orchestru. Ten bude řídit František Vajnar.

Odkaz Jana Stycha Punta žije i po 280 letech, které od jeho narození letos uplynuly. Na jeho památku uděluje každoročně Mezinárodní společnost pro lesní roh cenu Punto Award, jednu z renomovaných mezinárodních cen pro hráče na lesní roh. V jeho rodných Žehušicích se také každoročně pořádá Festival hry na lesní roh. Od roku 1997 nese jeho jméno také místní základní škola. Český skladatel Jaroslav Smolka pak napsal na námět ze života Jana Václava Stycha komorní operu s názvem Hra o zuby, která měla premiéru v roce 1984. My dnešní vzpomínku na tohoto hornistu a skladatele uzavřeme jeho koncertem číslo 7 Esdur pro lesní roh a orchestr. Hrát bude opět Vladimíra Klánská a Pražský komorní orchestr pod taktovkou Františka Vajnara.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Posloucháte Klasik Praha.
4: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.

0: Opět vás vítám při poslechu dalšího pořadu z archivu osobností. U mikrofonu je Ivan Dlask, ale nejenom já samozřejmě, ale především můj dnešní host. A musím říct, že dneska budeme zase trošku oslavovat, já to trošku sleduju, pokud teda mě na to síly stačí, kdo má kdy nějaké kulaté výročí a většina lidí mi říká, že to tak nebere, protože ten věk to je opravdu jenom číslo. A mým hostem je dnes u mikrofonu, teď řeknu jenom varhaník, ale pak to rozvedeme, pan Jaroslav Tůma, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Tůmo, my už jsme se setkali v tomto pořadu, byl jste několikrát v našem rádiu a tady v tomto studiu taky, ale vám se blíží kulaté výročí.
1: Je to tak.
0: Říkáte věk?
1: No, jako říkám, ani se za to nestydím. Víte, ono je to takové celkem realistické. Já třeba potkám své dřívější studenty a ti říkají, jo, ty vypadáš furt stejně, nebo tak něco, tak jak se to říká, víte co, ale já potkávám občas v tramvaji revizory a tím mě obcházejí, takže
0: jako, tak to je dobře.
1: Já vím, že no tak dobře, jak dobře, no jako neplatím už jízdný, což je vlastně legrační, že jo.
0: To je pravda.
1: Oni vám to ty strany naslibují, takže potom důchodci to vhazují tomu, kdo jim slíbí, že to bude zadáno a tak dále. Že jo,
0: to ano, je, ono to je vlastně obrácení, že vás obejdou, že no, už jste jaksi no, v důchodovém věku, no, že se to dá poznat. Já myslím, že možná.
1: Už dávno po mně nikdo nic nechtěl.
0: Panu Tumovi bude brzy, a já řeknu, kdy 16. října 70 let. Takže gratuluju dopředu.
1: Děkuju, je to za chvíli.
0: Už se teď tomu nebudeme vracet, budeme mluvit o vás. A hlavně budeme poslouchat hudbu. Takže oslavy si připravte, jak chcete, se svými kolegy a rodinou především.
1: Občas mě někdo do něčeho manipuluje, takže ano, něco bude, ale já jsem se snažil vždycky tomu vyhýbat a jako rozhodně si nemyslím, že ta sedmdesátka nebo jakýkoliv jiný věk má být příležitost k tomu, že teď zrovna člověka pozvou někam hrát, že jo, pak už jako zase 9 let třeba ne. Tak já jako zatím hraju, ale s ohromnou chutí. Já prozradím teda na Dášu Peckovou jednu věc. My jsme natáčeli Málera jednou a někde jsme se ještě předtím potkali. A on říkal, vy ještě hrajete? Ale to už je někdy před 10 lety, no, tak jsem říkal, no hraju a hraju rád a líbí se mi to a je to možná, baví mě to ještě víc než učení. Mnozí muzikanti říkají, já už jsem se nahrál dost a nestojí mi to za ty nervy, já už teď budu jenom učit. Já se přiznám, že na tom učení na AMU zase tak moc jako nevisím, ale jako to hraní mě tedy baví velmi.
0: Dobře, tak my teď musíme taky říct, co jste hrál a nejenom vy na začátku našeho pořadu, tak řekněte posluchači.
1: Já jsem se dneska rozhodl, protože těch CDček a různých i záznamů z koncertu jsem nastřádal za ten dosavadní život docela hodně. A většinou mám právě problém, když se chystám někde něco vyprávět a zároveň hrát, tak mám problém vybrat, co vlastně. A mívám trochu tendenci pak se věnovat jedné věci nebo druhé věci, protože vtěsnat to do omezeného času téměř nelze. Tak dneska jsem se rozhodl, že jsem přinesl pouze nahrávky, kdy hraju s někým. Je to takové to, že jako hraju do určité míry také solo, ale vždycky jenom jako s někým dohromady. No a ta první ukázka to bylo od Astora Piazzolly, Historie tanga, to možná mnozí znají, třetí část Night Club 1960. A tím flétnistou, ono je to originál pro housle, že jo, a ta verze pro flétnu a čembalo je vlastně transkripcí, ale myslím moc hezkou. Tím solistou na flétnu je můj dlouholetý japonský kamarád, tak to jsem chtěl připomenout. Jmenuje se Yoshimi Oshima a on je českému publiku vlastně docela znám, protože tady před lety působil v symfonickém orchestru tehdy ještě Československého rozhlasu a také odehrál spoustu všelijakých solových koncertů a já jsem s ním začal hrát už v 90. letech a v průběhu let jsme udělali řadu CDček, takže tohle je taková krátká ukázka. On sem dodnes jezdí. Jeho tatínek se dožil, nebo dožívá ještě, teď asi 101 let, myslím mu je teď. Maminka se také dožila stovky a taky Yoshimi plánuje, že bude hrát ještě dlouho a já se těším, že v příštím roce ho vlastně tady uvítám dokonce dvakrát. V dubnu přijede asi na 3 neděle a potom na měsíc od června, od poloviny června do poloviny července a budeme hrát u nás i zase v zahraničí.
0: A jezdíte i teda do zahraničí, to teď i do Japonska samozřejmě.
1: Já jsem vlastně v těch 90. letech začal jezdit do Japonska a dá se říct, že velmi pravidelně. Teď jsem tam tedy pár let nebyl, ale Joši mi zase něco chystá, můžu to říct tak, že mě ukecal.
0: Samozřejmě. No já se teď zeptám ještě jenom na jednu takovou drobnost. Tohle bylo čembalo, já jsem vás na začátku představil jako varhaníka, což samozřejmě nebylo úplně přesné, protože vy hrajete na celou řadu klávesových nástrojů.
1: Nevejde se nám to ani dnes, je to... No. Teď budu tedy hrát něco na varhany, ano, je to
0: teď
1: tak.
0: Teď budu varhany. Tak vás poprosím, protože tady čtu taky improvizace.
1: No a to vlastně bude zrovna teď. To je přesně ono, já improvizaci mám moc rád, baví to, myslím, velmi často i publikum. Já dávám přednost takovým těm improvizacím, kdy jako opravdu nevím předem, co budu hrát, protože ona také existuje, takzvaná stylová improvizace, se třeba říká, a tomu se hodně věnují studenti na školách, jo, nejenom u nás, hlavně mám na mysli v zahraničí, Německo, Francie, skutečně... Řada lidí vytváří s největší oblibou spíš takové ty stylové kopie. Jo, takže zaimprovizuju preudium a fugu ve stylu Dietricha Buxtehudeho, nebo já nevím, romantickou árii ve stylu prostě romantického skladatele a tak dále. Já mám rád takovou tu kombinaci jako něčeho vysloveně moderního, současného, co jako mě napadá a co chytám, jak bych to řekl, ze vzduchu. Co opravdu je přítomno okolo nás, ale zároveň to kombinují s něčím, co je třeba velmi tradiční, dokonce, já nevím, leckdy mi posloužil jako podklad, jako nějaký díl něčeho, nějaká část třeba středověké muziky, no samozřejmě renesance, baroko a tak dále, ty inspirace lze nalézat v lidové hudbě a leckde jinde. A to, co bude teď, tak to zrovna bude taková spolupráce, také je to na jednom CDčku, ale máme i věci seřazené do nějakých svět mimo. Improvizace kolektivní. Mm-hmm. A bude to s Jankem Rokitou, který hraje na cymbál. Mm-hmm. A Lizelotte Rokita, holanďanka, vynikající hráčka na panovou flétnu. A my jsme se sešli u varhan v Ludgeřovicích a tam vznikla celá dlouhá řada všelijakých improvizací. Tak jednu z nich si můžeme poslechnout. Varhany, panová flétna a cymbál.

0: To byly improvizace, hrál vám můj dnešní host na varhany, pan Jaroslav Tůma, dále s ním Janek Rokita na cymbál a Lizelotte Rokitas, natoč to správně, ano, která hrála na panovu flétnu, což je teda krásný nástroj, který já osobně mám moc rád. Ale se mnou ve studiu je teď Jaroslav Tůma, který hraje nejenom na varhany, ale hrál už v našem pořadu na čembalo. Vy jste vystudoval čembalo u paní Růžičkové, ano, u pana Šlechty. Varhany, říkám to dobře,
1: ale
0: to už je leta páně.
1: Ano.
0: Takže varhany, to je takový nástroj, který, když někdo vystuduje, tak je trošku asi problém s uplatněním, potom pokud teda se nedá na tu solovou dráhu.
1: No tak samozřejmě, že to může být obtížné, ale ono to platí nejenom o varhanicích, kteří u nás na AMU vystudují a lec kde jinde, ale i o dalších instrumentalistech. Mm-hmm. Víte co, muzikanti se většinou neztratí. Ono, i když ten absolvent jako třeba se nevěnuje tomu, že by hrál jenom koncerty a mnozí z nich, nebo troufám si říct si valná většina, alespoň občas nějaký koncert zahraje. Ale ty lidi učí a jsou schopni vlastně díky tomu, že ta muzika je tak jako kreativní, jako v tom smyslu, že muzikanti se dokážou jako přizpůsobit novým podmínkám, tak oni se prostě uplatní. Ta škola, ta akademie, jako jsem vůči ní velmi, velmi kritický, znají to asi všichni, kdo mě potkají, tak zkrátka neprodukuje nezaměstnané. Mm-hmm. To nejsou lidi, kteří by přišli na pracovní úřad. Ne, oni prostě budou dělat cokoliv, nebo ne cokoliv, ale právě něco, co s tou muzikou nějak souvisí, byť třeba zprostředkovaně. A to si myslím, že je skvělý. Takže když se mě někdo zeptá, jestli je dneska dobré studovat varhany, já říkám, ano, přijďte, to je naprosto senzační, to je vůbec to nejlepší. Ono totiž studovat něco jiného vám nedává žádný smysl. No, je to přitažené trošku, jak to za vlasy, jak to říkám, ale uvědomte si, že kdo vystuduje třeba medicínu nebo přírodovědecké obory nějaké, oni se v prvním ročníku něco dozvědí, no to ještě zůstává platné, protože tam mají anatomii, jo, takže ta zůstává. Jo, ale když potom jdou do praxe více a učí se léčebné postupy a farmaka, já nevím, co všechno možného se tam učí, no ono potom, když jsou hotoví a čeká je atestace, ono už je zase všechno jinak. Jo, a to samé platí prostě o studiu mikrosvěta, rozumíte, a vůbec biologie. Já si prostě myslím, že ten varhaník, i když se mu dostává hlavně historických informací v určitém smyslu, no tak vy toho buxtehu deho nějak hrajete a budete ho za 10 let hrát podobně. Ono se to sice vyvíjí, ale ne tak strašidelně, že byste mohl to, co se ve škole dozvíte, hned zase zapomenout.
0: Vy máte jedinečnou příležitost jako tedy špičkový hráč na varhany zřejmě poznat hodně nástrojů po našich kostelích, těch velkých. Znáte, myslíte všechny?
1: Ne. Určitě ne. Je to tím, že já, když bych to chtěl říci trochu krutě, tak ono mě to ani moc nezajímá v leckdy, protože vy někam přijdete a už tušíte, co tam asi bude. Hmm. Takže já si spíš vyzobávám ty bombonky a ty rozinky a většinou když někam jedu, tak jako cíleně. A to platí o našich varhanách, kterých mimochodem je asi 7 000. Jako
0: to, tak to nedá to se opět, to je jasné.
1: Ne, to nemá cenu, ale troufám si říci, že asi znám všechny ty významné. Mm. Jo? A samozřejmě i řadu velice podřadných taky, jako to prostě v životě potkáte. Určitě to jde pochopitelně do stovek u nás a do stovek v zahraničí, v okolních zemích, ale i v různě exotických zemích.
0: Když jsme mluvili o těch studentech, tak když oni zkoušejí, tak samozřejmě nemusí zkoušet teda v kostele, že jo? Je to tak?
1: No, máme varhany ve škole, teď teda zrovna je veliký projekt, kdy budeme mít nové varhany. To jsou evropské peníze, je s tím spousta starostí, spousta zlobení, taky bych řekl, ale podařilo se nám projít výběrovými řízeními a budou nám to zkrátka stavět špičkové firmy, takže, nebo už staví, už začaly, že jo, takže za 2 roky a kousek vlastně bude už pomalu hotovo a to si myslím, že je pro ty studenty skvělé. Ale jinak ano, je důležité chodit i do kostelu. Hmm. Prostě obojí je důležité. Ano. Dá se cvičit i doma na trenažéru nějakém. Samozřejmě já moc ty elektroniky rád nemám, ale pro mě je trenažér třeba rozhodně čembalo jako pro varhaníky a potom klavichord. Zrovna klavichord jsem dneska nepřinesl, ale to vůbec nevadí. Máme tady ještě jedno čembalo a to je vlastně jako vzpomínka na dávné časy v 90. letech. Čirou náhodou jsem se seznámil s prvním flétnistou Vídeňské filharmonie tehdy, Meinhardem Niedermayerem, a spolu jsme v Praze v Loretě natočili Mozarta, celé CDčko. Tak jednu větu ze sonáty B-dur bych rozhodně doporučoval.

0: Sonátu číslo 6 B-dur, tedy ukázku z tohoto díla Wolfganga Amadea Mozarta, zahrál Meinhard Niedermayer na flétnu a spolu s ním můj dnešní host Jaroslav Tůma. Teď další taková otázka ode mne. Vy jste tedy, jednak se vracím k tomu, o čem jsme mluvili, taky publikujete. Zmapoval jste třeba historické varhany Čech, ale i v nahrávkách.
1: No, hlavně v nahrávkách.
0: Hlavně v těch nahrávkách.
1: Já nejsem vlastně teoretik, nebo jenom velmi jako okrajově, byť jsem se náhamu věnoval i jako tomu, čemu se vlastně říká výzkum, nebo vědecký výzkum. Že? Ale náš obor je teorie interpretace a různé příbuzné věci, takže u mě se to vždycky týkalo sice varhana dalších nástrojů, ale hlavně jako ve spojitosti s tou interpretací, s tím, jak se ty věci hrajou a proč. Jo, takže taková ta čistá organologie jako nauka o varhanách, tak tam samozřejmě já nejsem tak silný v kramflecích, protože to je obor velmi specifický a jako vyžaduje taky jako jenom dlouhá léta věnovat se jenom tomu. To je, já opravdu obdivuji znalce varhan, kteří to znají do mrtě a dokážou třeba poznat. Těm lidem ukážete fotku varhana, oni vědí, kde to je. Jo, to já nemám vůbec šanci. Samozřejmě u těch nejznámějších nástrojů ano, ale oni prostě vědí, jo, tohle je tamhle někde na severovýchodní Moravě v kostele a teď to začnou jmenovat a vypočítávat podle toho obrázku, kolik je tam rejstříků zrovna hned. A všecko to znají. Jako, takže tohle já ohromně obdivuju. Jo, na druhé straně ten obor je potřeba právě proto, že je důležitá ochrana varhan, že jo, jejich zachování pro budoucnost. A tomu já se vlastně věnuju jako ten varhaník, který se snaží velmi citlivě na různé nástroje hrát tak, jak se třeba hrálo kdysi, nebo jak se může hrát dnes, ale prostě abych si s tím nástrojem porozuměl a abych dokázal předat to, co v něm jako je skryto.
0: My už jsme mluvili o improvizaci, ale co vy jako hudební skladatel?
1: Věnuju se tomu taky, zejména v posledních letech. Já jsem kdysi tu kompozici vyštudoval na konzervatoři, ale nevěnoval jsem se tomu po několika chabých pokusech. Jsem si říkal, no jo, ty nejsi žádný Janáček a žádný Martinů a žádný Šostakovič ani Stravinský a má to cenu se tomu věnovat. A po letech vlastně jsem se k tomu vrátil s takovou jednou základní myšlenkou. Víte, musíte dávat dohromady spoustu programů pro tu každou sezónu. Nehraju zkrátka stále totéž, ale k mnoha autorům a skladbám se opakovaně vracím. Takže třeba v dalších kontextech. A já jsem si při té tvorbě programu uvědomil, už dost dávno, ale stále to mám jako zřetelněji v hlavě, že my potřebujeme i ty Kleinmeistry. Ono totiž, já jsem nahrál celýho Bacha a miluju Bacha, ale nemůžete hrát jenom Bacha. V Čechách prostě už jenom ne kvůli tomu, že na to nemáme pořádně varhany. Jo, opravdu pěkných varhan na Bacha máme jenom možná několik, jako opravdu pár. A když potom chcete hrát krásnou muziku, tak musíte sahnout i jinam. A právě ti malí mistři leckdy, to je přesně ono, co potřebujete. A já jsem to vlastně najednou pochopil, že to je důvod k tvorbě. Ono totiž vůbec není mnoho skladeb třeba určitého ražení, zaměření, takže jsem udělal třeba takovou sérii vlastně na objednávku pro varhenní soutěž Jana Křtitele Vaňhala v Opočně. Jsem zkomponoval 12 opočenských bagatel na Vaňhalova témata. Jo, nebo jiný počin, moje bývalá vlastně studentka, absolventka, nyní ředitelka symfonického orchestru v Karlových Varech, Míša Káčerková, přišla a říká, potřebuju skladbu pro hornu a varhany. No tak myslím, podařila se nějak, jako není to ani dlouhé, naštěstí, že jo, asi 11 minut. No a hrála to teďka v létě v katedrále a pak prohlásila, že hnedka, že to budou hrát ještě s kolegou i jinde a tak dále. Takže věnuju se tomu rád.
0: Ale my musíme hrát taky hudbu.
1: Tak.
0: Takže pojďte na další skladbu a řekněte.
1: A bude to opět improvizace, tentokrát s mým dlouholetým kamarádem, kolegou Štefanem Bayerem, profesorem Hochschule v Regensburgu. A bude to ale na Moravě, na varhany v Doubravníku. Nádherné Výmolovy barokní varhany. Improvizujeme.

0: Teď jsme teda byli na návštěvě v Doubravníku, kde jsou umístěny ty varhany, na které hráli teď čtyřručně můj dnešní host Jaroslav Tůma. A říkal jste...
1: Stefan Bayer
0: kolega, z Německa.
1: Čtyřručně a vlastně také čtyřnožně.
0: A čtyřnožně, samozřejmě.
1: je to tak. Přiznám se, že když tu improvizaci poslouchám, tak vlastně nevím, co kdo hrajeme. Jo, to už mě prostě z mysli vytanulo, je to také z jednoho CDčka, kde těch improvizací je daleko víc a mezi tím samozřejmě je tedy stará muzika, kterou právě Štefan hraje jako host tedy u těchto varhan.
0: A tak zase hudba, co uslyšíme teď?
1: Ta ukázka od Heinricha Ignáce France Bibra, to je z Růžencových sonát a hrajeme s Lucí Sedlákovou Hůlovou, která hraje na barokní housle, barokní smyčec a je to nahrávka, která vznikla v Horní Polici a tam je toho improvizování generál basu opravdu hodně. Myslím, že jsme se oba vlastně docela vyřádili. Zároveň je to hudba nesmírně hluboká, taková jako opravdu mystická.

0: Heinrich Ignác Franz Bieber, Rosenkranz Sonaten,
1: Růžencové
0: tedy.
1: Sonáty, ano.
0: Ano, v českém překladu, jak mě tady pomáhá můj dnešní host Jaroslav Tůma, tak jsme slyšeli taky jeho, ale i Luci Hulovou.
1: Ano.
0: Sedlákovou, teda, jak jste říkal,
1: Sedlákovou
0: obráceně
1: Hulovou.
0: Luci
1: ano.
0: Sedlákovou Hulovou. No a už jsme před závěrečnou ukázkou toho dnešního pořadu a tak se vás zeptám, zda máte naplánováno hodně koncertů dopředu?
1: Tak někdy koncertní příležitosti přicházejí i na poslední chvíli. Já tak nějak více žiju přesně tím, co se děje právě teď, takže zrovna o víkendu mě shodou okolností čekají 3 koncerty v Plasích, ve Sněžném a v Rožmitále. No, tak si to vemte, to jsou všechno nádherné příležitosti ke hraní. Ale na ten závěr, co zazní v zápětí, to se vrátíme, nebo já se vracím opakovaně, takže i tentokrát se vrátím na Svatou horu do Příbrami, kde jsou jedny z mých nejoblíbenějších varhan Vladimíra Šlajcha a je to právě nástroj, kde jsem udělal celého Bacha. Tentokrát tam ale budeme hrát s Karlem Paukrtem a to ještě na nástroj, který předcházel ty velké svatohorské varhany. To byl totiž pozitiv, který tam do dneška je, který se dá rozložit na 2 díly a my jsme s Karlem Paukrtem, který bohužel už není mezi námi, před řadou let nahráli mimo jiné Krebsovu skladbu a z ní uslyšíme 3. větu. Koncert a-mol pro 2 varhany.
0: A než se tak stane, tak jenom upozorním posluchače, že jsme třeba někdy mohli mluvit o koncertech, které už byly v době vysílání našeho pořadu, protože tenhle ten pořad byl zároveň gratulační pro mého hosta, pana Jaroslava Tůmu. Ještě jednou přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, to potřebujeme ke každé práci.
1: Potřebujeme.
0: Ať už jsme varhaník nebo dělník.
1: Potřebujeme a vážíme si toho, když ho máme.
0: Tady je poslední ukázka a já jsem moc rád, že jste přišel.
1: Já jsem také rád. Děkuji za pozvání a těším se klidně zase někdy na shledanou.
0: Na shledanou.

0: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Posloucháte Klasik Praha.
5: Hudba stříbrného plátna.
4: Nejlepší filmové melodie.
6: Hollywood prochází jednou z největších změn posledních let. Paramount Skydance se dohodl na převzetí Warner Bros. Discovery. A pokud bude tahle transakce definitivně dokončena, pod jednou střechou se ocitnou dvě studia, která zásadně formovala dějiny amerického filmu. A právě těmto studiím věnujeme dnešní díl pořadu Hudba stříbrného plátna. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. A začneme Supermanem. Když Richard Donner připravoval tenhle velkofilm, chtěl původně angažovat Jerry Goldsmitha jako skladatele, s kterým pracoval na hororu Přichází Satan. Goldsmith byl ale zaneprázdněný a tak režisér angažoval Johna Williamse. A rozhodně neprohloupil. Například slavná fanfára je rytmicky vystavěná tak, že v ní řada posluchačů slyší samotné slovo Superman.

Na Rádiu Klasik Praha dozněla ukázka z filmu Superman a u komiksů se ještě zdržíme. O 11 let později dostal filmový superhrdina Batman úplně jiný hudební kabát. Tim Burton si pro hudební podobu netopířího muže vybral Dannyho Elfmana, který tehdy zdaleka neměl pověst velkého hollywoodského symfonika. Elfman byl známý především jako frontman skupiny Oingo Boingo a jeho angažování u tak nákladného filmu proto vzbuzovalo určité pochybnosti. Pro Batmana ale vytvořil rozsáhlý gotický orchestrální svět postavený na temných žestích, smyčcích a výrazném hlavním motivu. Batman znamenal zásadní zlom v Elfmanově kariéře. Z hudebníka spojovaného s alternativní scénou se během několika let stal jeden z nejžádanějších hollywoodských skladatelů.

pořadu Hudba stříbrného plátna připomínáme hity, za kterými stojí dvě filmová studia, Paramount a Warner Bros. Jejich spojení už prakticky nic nebrání. V roce 1972 mělo premiéru drama Commodore. Jedna z nejslavnějších filmových melodií všech dob má překvapivě komplikovanou historii. Francis Ford Coppola prosadil italského skladatele Nina Rotu, protože chtěl, aby hudba nesla melancholii staré Itálie a zároveň pocit neodvratné tragédie rodiny Corleonových. Rota proto nešel cestou typického velkého hollywoodského zvuku. Jeho hudba je intimní a melancholická. Kuriózní je především osud slavného milostného tématu. Rota totiž jeho melodický základ použil už ve filmu Fortunella z roku 1958. Když se na to přišlo, americká filmová akademie původně oznámenou Oscarovou nominaci za Commodora stáhla.

Na rádiu Klasik Praha teď dáme prostor jednomu z největších hitů kinematografie, Titanicu. Spolupráce Jamese Camerona a Jamese Hornera na Titanicu přitom vůbec nebyla samozřejmostí. Oba se rozešli vezlem po filmu Vetřelci z roku 1986. Při jehož dokončování vznikala hudba pod obrovským časovým tlakem. Horner později vzpomínal, že s Cameronem už pracovat nechce. O víc než 10 let později je ale znovu spojil Titanic. Horner pro film vytvořil hudbu, která kombinuje velký orchestr, elektronické plochy, keltské prvky a charakteristický éterický hlas norské zpěvačky Sissel. Výsledkem jsou dva Oscary za původní hudbu i titulní píseň.

A jdeme do finále. Když se Star Trek v roce 1979 poprvé přesunul z televize na velké plátno, Paramount chtěl velkolepý film a stejně velkolepá měla být i jeho hudba. Jenže první nahrávky nedopadly podle představ. Režisér Robert Wise dal Jerrymu Goldsmithovi najevo, že hudbě chybí skutečné hlavní téma. Goldsmith se tedy vrátil k práci a přinesl melodii, kterou dnes známe jako hlavní téma Star Trek The Motion Picture. Za zmínku stojí použití experimentálního nástroje zvaného Blaster Beam. Je to několikametrový nástroj s kovovými strunami a elektrickými snímači. Jehož hluboký, téměř mimozemský zvuk ve filmu představuje tajemnou entitu V'ger. Mě jako varhaníka potěší použití tohoto královského nástroje, například ve skladbě, kdy kapitán Kirk poprvé spatří hvězdnou loď Enterprise. Ukázkou Goldsmithovy práce se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tvorba stříbrného plátna.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

Krásné odpoledne, milí posluchači, Edita Hradecká vás se vítá u vysílání Rádia Klasik Praha. Teď nám otevřelo dnešní odpoledne, nedělní odpoledne 4. října, kdy svátek slaví Františkové. Energické Allegro vivace, úvodní věta s energií nabité symfonie italské. Symfonie, která je prozářená autentickým italským sluncem, protože ji Felix Mendelssohn Bartholdy zkomponoval právě tam v Itálii. London Symphony Orchestra vedl v této ukázce Alfred Scholz. A my pokračujeme hudbou Claude Debussyho. La pluie coulante je jeho původně klavírní skladba, kterou uslyšíme v orchestrální úpravě. San Francisco Symphony řídí nedávno zesnulý dirigent a jeho dlouholetý šéf Michael Telson Thomas.

pozoruhodné instrumentaci, která obsahuje také cymbal, zazněla teď skladba Claude Debussyho La Pluie Galante. Hrali nám sanfranciští symfonikové zařízení Michaela Telzna Thomase. Je 12 hodin a 18 minut a teď zazní jedno z preludií Dmitrije Šostakoviče. Juliana Avdějeva je výtečná pianistka, vítězka Chopinovy soutěže ve Varšavě. Zahraje tady část tohoto cyklu, který provedla mimochodem také v loni na podzim zde v Praze z cyklu z 24 preludií. Toto je preludium C-dur.

Doznělo preludium C-dur, první z cyklu 24 preludií Dmitrije Šostakoviče, komponovaných pochopitelně podle Bachova vzoru. Hrála nám pianistka Juliana Avdějeva. No a pokud jsme u dobrých pianistů, tak v Praze se už chystá Firkušného festival, zahájí jej výtečný Andráš Šif a jsou tam samá zajímavá jména, tak podívejte se, když tak na stránku festival.cz nebo Firkušní. Teď následuje filmová hudba ze snímku Emma od Oscarové autorky hudby Rachel Portmanové a těšit se můžete na pátou symfonii Petra Iljiče Čajkovského.

0: Klasik Praha.
1: První symfonii D-moll ve dvořákovském duchu a progresivní Emerson Concerto od amerického skladatele Charlesa Edwarda Ivese z přelomu 19. a 20. století přináší další díl pořadu Švédský stůl. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Posloucháte Klasik Praha.

Doznělo majestátní finále ze symfonie číslo 5 E-moll Petra Iljiče Čajkovského. Hráli jsme si ze snímku České filharmonie a Semjona Bičkova. Teď Songs of Travel, písně o cestách, o cestování. Druhá část teď zazní z tohoto cyklu Ralpha Vaughana Williamse. Zpívat bude James Gilchrist a Anna Tilbrook doprovází na klavír.

Robert Louis Stevenson, romantický básník, inspiroval skladatele Ralpha Vaughna Williamse k napsání zhudebnění jeho cyklu Songs of Travel. My jsme teď slyšeli verzi pro vyšší hlas, pro tenor. Určitě si z našeho vysílání ještě vybavujete také verzi pro bariton s Brynem Tervlem. Teď nám zpíval James Gilchrist společně s Annou Tilbrook na klavír. Následuje malá noční hudba Wolfganga Amadea Mozarta.

Tak to byla malá noční hudba Romance z této serenády Wolfganga Amada Mozarta, a to v podání Pražského komorního orchestru řídil Charles McCrass. Je 12 hodin 47 minut, teď opět pro změnu něco vokálního. Celeste Aida, to je árie ze stejnojmenné opery Aida od Giuseppa Verdiho. Pojďme si poslechnout podání Josepha Calleja a orchestru Comunitat Valenciana. Vede Ramon Tebar.

Tak to byla ukázka z opery Aida Giuseppa Verdiho, výtečného operního skladatele italského. Giuseppe Calea nám zpíval a Orchestra della Comunità Valenciana vedl Ramon Tebar. Teď se si poslechneme rané dílo Györgyi Ligetiho, experimentálního moderního skladatele, nejvýznamnějšího maďarského skladatele vedle Bartóka. Jedno z jeho kapričí teď hrají pianistky Erika Haase a Carmen Piacini.

0: Klasik Praha.
1: Hudebníkem širokého zaměření byl Bedřich Diviš Weber. Kromě skladatelské, pedagogické a organizační činnosti byl také významným hudebním teoretikem. Zabýval se též technickým vývojem hudebních nástrojů a uspořádal historicky první sbírku lidových českých písní. Narodil se před 260 lety 9. října 1766. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Jsme Klasik Praha.

Vyslechli jsme půvabný písňový cyklus Bohuslava Martinů Písničky na jednu stránku. Zdánlivá jednoduchost melodií, které jsou inspirované folklorem, kontrastuje se zajímavými harmoniemi. Původně klavírní cyklus převedl do orchestrálního hávu skladatel Jiří Teml a zaspívala nám Magdalena Kožená za doprovodu České filharmonie a Simona Rettla. Teď to bude trocha baroka, sonáta pro flétnu a basso continuo od Hendrika Fokinga. Wilbert Haselzet na flétnu a Ton Kopman doprovází na čembalo.

Hendrik Fokking je autorem této sonáty pro flétnu a basso continuo, kterou nám teď zahráli Wilbert Hazelzet a Ton Kopman. No a opět Debussy v tomto odpolední, bude to preludium k Faunově odpolední, ovšem v úpravě pro dva klavíry. A partituru nám teď zahrají Marta Archerič a Steven Kovačevič.

Potlesk pro dva vynikající pianisty, klavírní a také v určité době životní partnery Martu Archerič a Stevena Kovačeviče. Ocenili posluchači toto živé provedení Preludia k Faunově odpolední skladby, která je původně orchestrální a teď zazněla tady v té klavírní verzi. Skladba jedna ze slavných skladeb Claude Debussyho. Následuje Jig z St. Paul's Suite od Gustava Holsta.

Dozněla jig z Saint Paul Suite od Gustava Holsta. Hrál soubor London Concertante. 13:20, pojďme si pustit jedno z témat z filmové partitury ze snímku Tanec z vlky. Hudba je dílem Johna Berryho.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Ardhaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.ardhaushejtmánek.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Pražská symfonie číslo 38 D dur, jedna z vrcholných symfonií Wolfganga Amadea Mozarta. Její presto teď je zahráli London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona. Klavírní cyklus Cizokrajinné motivy je dílem Miloslava Kabeláče. Je to velmi evokativní, krásná klavírní svita. Jan Bartoš teď zahraje motiv Jávanský.

pianista Jan Bartoš a v jeho podání jeden z cizokrajných motivů Miloslava Kabeláče. Teď opět hudba česká, ovšem o několik staletí starší. Z alba Pilgrimáž si hrajeme teď, které vydala kapela Mariana, což je soubor, vokální soubor vedený Vojtěchem Semerádem. Natočili velmi zajímavé, řekněme, konceptuální album, kde se inspirovali cestou Krištofa Haranta, českého renesančního šlechtice, do svaté země kolem roku 1600. Zachoval se Harantův životopis, cestopis, ale také jeho skladby. A my si hrajeme jednu z nich, je to Moteto Maria Kron.

V nádherném podání v zpěváku souboru kapela Mariana vedeném Vojtichem Semerádem doznělo motetto Maria Kron od Krištofa Hranta z Polžic a bez Družic. Život tohoto renesančního muže, který byl vzdělán jak v jazycích hudbě, v všech dalších disciplínách a samozřejmě také bojových uměních a tak dále, se uzavřel po Bílé hoře, a to exekucí společně s dalšími 26 českými pány na Staroměstském náměstí v roce 1621. No a tím také symbolicky se uzavřela jedna velká epocha, epocha renesanční, a nastalo ono baroko. Teď tedy zaznělo 5 hlasů motetta Maria Kron. Celý hudební odkaz Krištofa Haranta není velký, ale jsou to skladby, které skutečně jsou na evropské úrovni. Teď další takový objev z minulosti. Jan Antonín Losy, což byl český loutnista, vynikající hráč a také skladatel. Loutnista Jan Čižmář dal dohromady některé jeho skladby, které se dochovaly jen ve fragmentech. No a společně s Martinou Pastuškou, což je vynikající hráčka na dobové housle, dobové nástroje a vedoucí uměleckého souboru ve Varšavě, a s dalšími kolegy dal dohromady CDčko právě s hudbou Jana Antonína Losyho. Z něj si teď zahrajeme Almándu.

Dozněla část z koncertu Adur pro loutnu, housle a violu gamba. Hrál nám ensemble Och, neboli orchestra historičná s Martinou Pastuškou v čele. No a solistou na loutnu a také autorem spartací této skladby dochované jen fragmentárně je Jan Čižmář. No a pokračujeme v proudu české hudby, teď je to Josef Suk a jeho známá serenáda pro smyčcový orchestr. Pojďme si vychutnat známé andante úvodní větu, a to v podání České filharmonie a Josefa Vlacha.

Česká filharmonie s Josefem Vlachem v čele teď dohrála úvodní část ze serenády pro smyčcový orchestr S-dur. Rané dílo Josefa Suka tehdy asi jím potěšil svého učitele Antonína Dvořáka. Teď je introdukce a allegro pro smyčcové kvarteto s orchestrem od Edwarda Elgara zazní, a to v podání hráčů Academy of St. Martin in the Fields.

0: Academy of St. Martin in the Fields pod vedením Nevila Merinera právě dohrála dílo Edwarda Elgara, introdukci a allegro pro smyčcové kvarteto s orchestrem. A my jsme se přehoupli přes 14. hodinu. Dnes je neděle, 4. října, svátek slaví František. My si budeme hrát teď z díla George Gershwina. Američan v Paříži je jeho známá svita plná jazzových melodií. Pittsburgh Symphony Orchestra v této ukázce řídí André Preven.
1: Klasik Praha.
2: Vypadá jako klavír, ale klavír to není. Je to čembalo. Fascinující nástroj, který ve 20. století vstal z mrtvých, představí v sobotním spektru hudby čembalistka Monika Knoblochová. Zjistíte, proč bez něj barokní hudba nemohla žít a kde můžete ochutnat Moničino vyhlášené, avšak nezvyklé, Café Krém. Premiéry pořadu Spektrum hudby s Filipem Sichrou se dočkáte v sobotu v 6 hodin večer.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90 až do 6. října. Kaufland.
3: Tohle je Klasik Praha.

Američana v Paříži, tak se jmenuje Svita George Gershwina. Také je to ovšem jeho životní příběh, protože co by americký skladatel přijel do Evropy, do Paříže, aby se tam vyškolil v klasickém stylu. Dostalo se mu ovšem rady, ať zůstává u své originální hudební řeči. Tu ovšem obohatil, rozvinul o produkty klasického vzdělání. Pittsburghský symfonický orchestr v této ukázce z Američana v Paříži dirigoval André Preven. A teď to bude čtvrtý z klavírních koncertů Sergeje Rachmaninova. My si zahrajeme první větu, a to v podání solisty Lukáše Vondráčka společně s orchestrem FOK a Tomášem Braunerem.

Rachmaninovovy koncerty patří k nejtěžším partiturám pro klavíry vůbec. Teď se koncertu číslo 4 jeho první věty zhostil virtuos Lukáš Vondráček. Symfonický orchestr hlavního města Prahy vedl Tomáš Brauner. Pojďme si teď pustit hudbu se snímku Jentl od Michela Legrána. Hrát bude na housle Renaud Capuçon společně s bruselskou filharmonií.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je člen slavné herecké rodiny. Herce Martina Price se zeptám, proč skončil s divadlem a zda je to opravdu na dobro. Budeme si povídat o namlouvání audioknih a o tom, že v případě detektivek nechce dopředu znát, kdo je vrah. A také o motorkách, které jsou jeho koníčkem. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Blask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

skladatel královské rodiny Henry Purcell měl čas kromě komponování pro královskou kapli a různé příležitosti royální family také komponovat lehce a lascivní popěvky. Toto byla jedna skotská píseň a zpíval Tim Mead a hráli Les Musiciens de Saint-Julien. Teď se ozvou tóny skerca cis-mol, rozměrné a náročné kompozice Frederika Chopina. Hrát nám bude Martin Kasík.

Pianista Martin Kasík teď zahrál třetí skerco cismol od Frederika Chopina. Nechme teď zaznít hudbu Antonína Dvořáka. Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem v čele zahrají presto osmou část z jeho slovanských tanců.

Na Klasik Praha právě teď ve 3:15 dozněl jeden ze slovanských tanců Antonína Dvořáka, tanec s číslem 8 G-moll. Českou filharmonii vedl Jiří Bělohlávek. No a teď si pustíme památečnou nahrávku z léta roku 2022. Dirigent Neeme Järvi tehdy na koncertech v Tallinnu slavil své 85. narozeniny. A brzy se, doufejme, dožije ve zdraví 90 let. Živá nahrávka je nebo vytvořili společně s Estonským národním symfonickým orchestrem a lotyšským pěveckým sborem. No a skladbu jistě poznáte, Ave Verum Corpus od Mozarta.

Motet Wolfganga Amadea Mozarta a Averum Corpus doznělo, a to v podání lotyšského pěveckého sboru a estonského symfonického orchestru. Ty měl na povel Neeme Järvi a my jsme slyšeli zřetelně živou nahrávku z léta 2022. A byla to nahrávka, která nese opravdu velmi pohnutou atmosféru. Však tehdy Neeme Järvi v Tallinnu slavil své 85. Teď si pojďme poslechnout svižné skerco z koncertu pro housle Dmitrije Šostakoviče.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám současnou skladatelku Kateřinu Horkou, vítězku řady českých i mezinárodních soutěží, která představí ukázky ze své tvorby pro různá obsazení. Více o inspiraci jazzovou hudbou, cestovatelskými zážitky i své kompoziční práci prozradí v pořadu s premiérou v úterý 6. října od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Z archivní nahrávky nám teď dozněl hlas basbaritonisty Thea Adama, významného německého pěvce, solisty drážďanské opery a špičkového interpreta jak ranější hudby Bachovy, tak Wagnera. Slyšeli jsme arii Wie schön ist doch die Musik, jak krásná je hudba z opery Richarda Strause. Je to závěrečná arie, která shrnuje celé toto dílo významného symfonika 20. století. Schweig za Mefrau, mlčeně vážená, tak se jmenuje tato Strausová opera. No a Theo Adama doplnila na této nahrávce Staatskapelle Dresden s Markem Janovským v čele. Následuje krátká tokatína pro klavír od Kláry Šumanové. Hraje Michaela Gelius.

Pianistka Michaela Gellius teď je zahrála tokatínu od Kláry Schumannové. Tato významná interpretka, pianistka byla jako všichni skladatelé nebo pianisti v té době školena také ve skladbě a zanechala poměrně zajímavé dílo za sebou. Následuje skladba Giovanniho Pierluigiho da Palestrini. Vůbec skladby Palestrinovi sloužily za vzor polyfonie ještě dlouho, dlouho poté, co tento skladatel, který žil v 16. století, odešel. Missa Papae Marcelli, významná kompozice, teď zazní Kyrie z této mše v podání souboru The Sixteen.

Misa Papé Marcelli, teď zazněla hudba z hlouby 17. století v podání sboru The Sixteen a byla to renesanční skladba od Giovanniho Pierluigiho da Palestrina. Slyšeli jsme Kyrie z jeho mše. Teď koncert pro trombon a dechový orchestr. Autorem je Nikolaj Rimský-Korsakov, hraje Marius Hesby a Královský orchestr norské námořní pěchoty řídí Leif Arne Tangen Pedersen.

Koncert pro trombon a dechový orchestr napsal skladatel, který byl civilním povoláním inspektorem ruských námořních vojenských orchestrů, tedy Nikolaj Rimský-Korsakov. Odtud tedy inspirace pro toto dílo určené pouze dechům. Mariusz Hesby byl trombonistou solovým a Královský orchestr norské námořní pěchoty hrál pod taktovkou Leifse Arneho Pedersena. Teď si hudbou Thomase Newmana připomeneme snímek Vykoupení z věznice Shawshank z roku 1994. No a pak následuje krátké bure z hudby k ohňostroji od Georga Friedricha Händla. Tak pěkný poslech.

0: Klasik Praha.
1: Nejvýznamnější a nejstarší dosud aktivní divadelní scénou ve španělské Saragose je Teatro Principal de Saragosa. Jak dlouhá je historie tohoto divadla a čím se jeho tvůrci inspirovali? Zjistíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

podání orchestru Academy of St. Martin in the Fields londýnského tělesa, které založila veden Neville Marriner, doznělo Bure z hudby k ohňostroji slavné svity Georga Friedricha Händla. A teď pozvánka na zahajovací koncert svátků hudby v Praze. Zahajovací koncert tohoto festivalu, jehož 35. ročník opět připravil Václav Hudeček, se koná 20. října v Praze ve Dvořákově síni Rudolfina. Slavnostní zahajovací večer spojí houslovou tradici s operním repertoárem a setkáním zkušených interpretů s mladšími talenty, jak je u tohoto festivalu tradicí. Vedle hostitele Václava Hudečka se představí laureát letošní jeho Luačovické akademie, houslista Arnaud Izard, přední česká violistka Kristýna Nouzovská-Fialová a mezinárodně etablovaní pěvci, mezi nimi sopranistka Lucie Kaňková nebo tenorista Daniel Matoušek. Orchestrální doprovod zajistí Prague Filharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Tak přijďte se podívat na zahajovací koncert 20. října do Dvořákovy síně pražského Rudolfína. Další program najdete na internetových stránkách festivalu a v slavnosti pokračují až do 20. dubna příštího roku.

Dozněla předehra k prvnímu dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera a my jsme slyšeli opravdu historickou, ale stále dobrou nahrávku NBC Symphony Orchestra s Arturem Toscaninim v čele, legendárním dirigentem 20. století. Teď přichází Antonín Dvořák a jeho Requiem strhující Dies Irae přednese Filharmonie Brno, Český filharmonický sbor Brno, vše pod vedením Petra Fialy.

Tak to je taková nejstrašidelnější část z mše za zemřelé, Requiem Dies Irae, den hněvu. Hrál nám a zpíval Filharmonie Brno, Český filharmonický sbor Brno pod vedením Petra Fialy. A my jsme slyšeli ukázku z tohoto zhudebnění Requiem od Antonína Dvořáka. Toto dílo si u něj objednal festival v Birminghamu, kde poskladateli chtěli dílo nejvyšší závažnosti. No a Dvořák doručil toto úžasné Requiem, které se často hraje jako koncertní dílo. V Anglii byl nesmírně populární právě se svými kantátami a symfonicko-vokální tvorbou. Teď ovšem to bude mnohem intimnější vokální záležitost. Měžný lukostřelec, tak se jmenuje, tak zní název jednoho z madrigalů Claudia Monteverdiho. Rinaldo Alessandrini vede svoje Concerto Italiano.

úhodný výkon, protože celý tento souhrn trvá 12 hodin a je natočen na 11 CDčkách. Tak kdybyste měli někdy volnou chvilku, můžete se ponořit do této hudby, ve které je jasně patrný onen vývoj z té renesanční polyfonie směrem k tomu zjednodušenému ranému baroku. Teď všem to bude zcela z jiného soudku. Tahiti Trot, Šostakovič a Královský koncertní orchestr Amsterdam.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Klasik Praha.
4: Klasik Praha.

Úžasná tokáta, populární kousek ze symfonie číslo 5 od Charlese Marie Vidora teď zazněla. Tím varhaníkem byl Stephen Cleobury. Pojďme si teď, milí posluchači, pustit jednu ze symfonií Františka Xavera Richtera, a to v podání Czech Ensemble Baroque Orchestra. Řídí Roman Válek.

Tak to byla hudba Františka Xavera Richtera, které se ujal Czech Ensemble Barok Orchestra s Romanem Válkem v čele. Slyšeli jsme druhou větu z jeho symfonie číslo 52. No a teď jiná symfonie, mnohem známější, populární Eroika, třetí symfonie Esdula Ludwiga van Beethovena. My si pustíme její finále, a to v podání chicagských symfoniků, řídí Georg Scholty.

On ten Beethoven tak rád varioval, že se vůbec divím, že dokázal toto finále ze své eroiky vůbec ukončit těmito pádnými akordy. Byl to jeden z nejlepších improvizátorů a základem variací je vlastně improvizace nad jedním daným tématem. To téma z eroiky, z těchto variací, to už Beethoven nějakou dobu hrálo v hlavě, už je několikrát použil a pak teprve vykrystalizovalo v toto monumentální, nádherně vystavěné finále. A tak to ten Beethoven měl i s jinými záležitostmi, například téma ze slavného sboru z 9. také už nějakou dobu bylo součástí jeho vnitřního světa. No a jak uměl variovat Johann Sebastian Bach, no tak samozřejmě, kdo by se s ním mohl porovnávat. Goldbergovy variace teď hraje Víkingur Olafsson.

0: Tak co říkáte této nahrávce islandského pianisty Víkingurga Olafsona? Natočil Goldbergovy variace slavný opus Johanna Sebastiana Bacha. Toto byla úvodní a nebo možná také závěrečná aria da capo, protože Bach tuto melodii, která je podkladem pak těch 32 tuším variací, tak opakuje v nezměněné podobě na konci tohoto cyklu, čímž jej krásně sklenuje. Teď Víkingur Olafsson bude mimochodem hostem České filharmonie Spolku pro komorní hudbu, a to příští rok v dubnu. Tak na programu má, pokud se dobře pamatuji, díla Ramova a také Phila Glasse. Za okamžik zazní na Klasik Praha jazzová svita Dmitrije Šostakoviče.
1: Klasik Praha.
2: Říká se, že tenor je diagnóza, ale co to vlastně znamená? V případě mého dalšího hosta to přináší samá pozitiva. Má krásný hlas, je příjemný a zábavný společník a pro vysokou sopranistku je skutečným požehnáním. Má téměř 2 metry. Nejenom o nadcházející sezóně, ve které ho čeká Offenbachův Orfeus a Don Jose v opeře Carmen, jsem si povídala s Dušanem Růžičkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Tak toto bylo finále z jazzové světy Dmitrije Šostakoviče. Hrál nám Královský koncertní orchestr Amsterdam a vedl Ricardo Šaj. No a teď se můžete zaposlouchat do rozhovoru s varhaníkem Jaroslavem Tůmou a prozradí nám lecos o koncertu, který se koná 17. října a i další záležitosti.
1: Milí posluchači, pokud pravidelně ladíte naši frekvenci 98,7 FM a nebo navštěvujete naše webové stránky, pak jste určitě zaregistrovali, že tento čtvrtek 1. října měl premiéru další pořad z cyklu Ivana Dlaska z Archivu osobností, kde hostem byl náš přední český varhaník a také hráč na klávesové nástroje a pedagog pan Jaroslav Tůma. A to časování nebylo náhodné, a to proto, že zhruba v polovině měsíce října, konkrétně 16. pan Jaroslav Tůma slaví kulaté narozeniny. A samozřejmě nereflektujeme to jenom my, ale reflektují to i další pořadatelé a celý kulturní a hudební svět u nás. A patří k nim i pražští symfonikové, kteří na 17. října připravili na sobotní dopoledne ve Smetanově síni obecního domu varhaní gala pro Jaroslava Tůmu. A já mám velkou radost, že pan Tůma je znovu teď s námi tady ve studiu na Klasik Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak já jsem zvědavá, co to vlastně bude obnášet, protože my jsme zvyklí vás slyšet jako interpreta, takže první moje myšlenka byla ano, varhaní gala pro Jaroslava Tůmu, pan Tůma si sedne k varhanám a bude hrát, ale když jsem otevřela ten program, vidím tam jména zahraničních hostů, tak jak to bude vypadat to gala?
2: No, já si myslím, že hezky, protože ti zahraniční hosté, to jsou moji vlastně blízcí přátelé nebo někteří z blízkých přátel ze zahraničí, jsou to všechno kolegové varhaníci a já se s nimi potkávám celá léta. Na druhé straně je pravda, že k této akci jsem je nezval, já to si vymyslel FOK. Vymysleli si to vlastně ve spolupráci s mými několika absolventy, kteří ode mě vždycky při podobných případech nějakého mého jubilea ode mě slyšeli, že já žádný koncert nechci, nebudu hrát a už vůbec nechci, aby hráli moji žáci. No protože kdo má hrát a kdo nemá hrát, koho vynecháme, koho jako pozveme, tak bývá zvykem třeba na AMU, kde dlouhá desetiletí učím varhany, tak bývá zvykem, že leckdy kolegové mají jako k různým výročím nějaké akce a já jsem se tomu až dosud velmi úspěšně dokázal vyhnout. A to tak, že jsem se před všemi, které to napadlo kdy, začal tvářit hrozně jako negativně, jakože nic takového a že jako rád si zahraju koncert, ale že to tedy nemusí být zrovna k nějakému mému jubileu. No a tady mě tak trochu obešli, postavili mě před hotovou věc a prý, kdyby se bývali nebáli, že zrovna budu někde hrát úplně jinde, takže by mě to ani dopředu neřekli. No ale tak museli, protože abych tam taky přišel.
1: Přišel, ano.
2: No takže já tam samozřejmě s radostí přijdu a je mi to velmi milá akce, že to vymysleli, tak to zazní hudba Cezara Franka a dokonce Johana Sebastiana Bacha v jednom případě jednoho čísla a budou hrát kolegové z Francie, Christophe Mantou a Aude Ertmatt, což je jeho životní partnerka a zároveň vynikající varhanice. Já jsem mimochodem s Christophem se znám možná trochu déle a já jsem se ho jednou ptal, a kdo je vlastně lepší, ty anebo tvoje žena, kdo hraje líp na varhany? A on se skutečně vážně zamyslel a pak říkal, no víš, možná, že Aude je taková jako umělečtější. Já jsem trošku víc vědátor, nebo tak něco odpověděl. No, hrozně jsem se samozřejmě bavil. No a dalším hostem je Stefan Bayer, což je můj kolega z Regensburgu, z Bavorska. Byl na té škole několik období rektorem, ale učí tedy varhany taky a hraje všude možně. No a tím čtvrtým do party je Ireneusz Virva, který kromě toho, že to je skvělý varhaník působící ve Varšavě a taky jezdící po celém světě, tak nám teď pomáhá na AMU s projektem našich nových varhan, který jako je v běhu už nějakou dobu a my bychom měli mít 3 nové nástroje, jeden v sále Martinů, jeden ve třídě a jeden přenosný už v létě roku 28. Donedávna jsem říkal, že to bude až v roce 28. A teď říkám, že už je to, ono už je to skoro za chvíli a musím říct, že pomoc Jirka Virvy, ale i dalších jako kolegů je v tomto případě velmi důležitá, nezbytná a mě to vlastně celý ten projekt Nových Varhan pro AMU přiměl mě k tomu, abych na této škole dále setrval a snažil se nějakým způsobem fungovat i dále.
1: Abyste si je ještě užil, až budou.
2: Potom už asi dlouho ne, ale to vůbec nevadí. Budu rozhodně velmi spokojen, když se to podaří, protože nám to opravdu staví naprosto špičkoví odborníci. A ta Smetanova síň, kde bude 17. v sobotu, to varhanní matiné, to je vlastně v rámci pravidelné fokácké řady. To se podařilo před několika lety udělat jako opravdu pravidelný varhanní cyklus. Lidé si ho, myslím, oblíbili a začali chodit, protože, víte, varhany v sále, to je něco speciálního. Běžný posluchač, jestli něco takové existuje, tak spíš vnímá varhany jako nástroj, který patří do kostela. A pochopitelně ta kostelní akustika bývá pro varhany ideální nebo rozhodně lepší než nějaká sálová. Ale na druhé straně ten nástroj ve Smetance je úplně skvělý. A on byl v roce 1913 tak postavený, aby právě hrál krásně v sále, který nemá tu kostelní akustiku, ale přesto mnoho děl varhanní literatury tam zní úplně, úplně geniálně. A já jsem moc potěšen, že si to lidé užívají, že do té Smetanky chodí právě na varhany. A doufám, že to taky jako bude nadále. No a že já hold přitom jako mám předstírat nějakou radost z jubilea, tak to už je ta vedlejší záležitost. To, jak mě říkali kamarádi zrovna teďka, tak to nějak prostě přežiju.
1: Já se ještě vrátím k tomu nástroji. On má také jedno specifikum, že vlastně ten pozitiv se přesune, hrací stůl se dá přesunout přímo na pódium, takže to je velké plus, že posluchači mohou, nebo návštěvníci mohou vidět přímo tu práci, která jindy je tak trošku skrytá většinou na tom kostelním kůru.
2: Já dokonce velmi stojím o to, aby tam při této příležitosti zase po poměrně dlouhé době byly oba hrací stoly. Ono totiž, když firma Fleugels, německá firma, v roce 1997, to už je také drahný čas, když ty varhany restaurovala, tak ona restaurovala i ten starý hrací stůl z roku 1913 a zároveň dodala teda i moderní, kde se dají programovat všechny volné kombinace, všechny barevné změny. Proto také většina varhaníků hraje na ten moderní, protože ten umožní daleko rychleji celou tu akci připravit, celý ten koncert naregistrovat předem. No a bohužel dochází k tomu, že pak, protože s těmi stoly se musí fyzicky manipulovat, tak dochází k tomu, že ten hrací stůl starý už nebyl asi 5 let venku z garáže, když to tak řeknu obrazně. A já právě doufám, že při této příležitosti se nám podaří nejenom ho vytáhnout na pódium a ukázat po dlouhé době, ale on by měl být stále funkční, takže já dokonce doufám, že se nám podaří udělat nějaký přídavek, kde právě, že budou oba hrací stoly, tak všech 5 se k ním vejde. Já se přidám na nějaký krátký přídavek, třeba minutový, protože myslím si, že je to tak jako významná technická památka, že nemůžeme dopustit, aby jenom proto, že se prostě nepoužívá, tak aby zase se nějakým způsobem vlastně zničila. Protože také v minulosti to bylo tak, že se ten hrací stůl nepoužíval a potom přestal úplně hrát. No a to je škoda, když to pak musíte za obrovské peníze zase znova dávat do provozu a přitom by stačilo občas ho vytáhnout a zahrát.
1: Vy jste zmiňoval, že vlastně se jedná o koncert, který v rámci těch varhaních recitálů. Ano. Vy jste, já jsem si myslela, že to bylo v loni, a když jsem se pak pozorně dívala, už to bylo v roce 2023,
2: ano, to už je pár
1: kdy
2: let.
1: Jste tam hrál také. Tak teď je tedy v rámci tohoto cyklu toto gala, které tedy, jak jste sám říkal, jak si upekli za vašimi zády. Ano. Takže vy jste skutečně netušil, kdo přijede, a ani jste nevěděl, s jakou muzikou přijede.
2: Ani jsem nevěděl, s jakou muzikou, ale takže teď už to vím, dokonce tam právě Štefan Bayer chce zahrát dvě moje malé skladby, které jsem vlastně napsal pro varhany. Ono je toho nějak čím dál víc, když se ohlížím po těch posledních letech, došlo u mě přesně k tomu, k čemu leckdy mířili i vlastně moji předchůdci jako generace našich pánů profesorů. Já nemohu nevzpomenout na třeba na Jiřího Robka, který k stáru komponoval čím dál raději a čím dál více. Úplně stejně to vypadalo s Bedřichem Janáčkem. Bedřich Janáček byl vlastně emigrant po druhé válce už. Odešel do Švédska, výborný varhaník. Koncertoval taky po celém světě, ale my jsme tady o něm moc nevěděli, pochopitelně, až tedy počínaje 90. lety, zase se začal vracet. A ten také, když jsem u něj párkrát ve Švédsku byl, tak ten neustále psal nějaké notičky na notový papír, hrozně ho to bavilo a vyžíval se v tom. No to jsem tehdy netušil, že se k té profesi, kterou jsem původně vystudoval na Pražské konzervatoři zároveň s varhanami, takže se k tomu jako vrátím, ale došlo k tomu poměrně intenzivně, já jsem za to vděčný a zrovna teď právě bude příležitost. Štefan Bayer prostě najednou mě jednou poslal před pár měsíci skladbu z Mexico City jako skladbu. Napsal mě moji skladbu, napsal do programu koncertu, který tam hrál. Jo, tak to jsem se pobavil, protože to jsem si říkal, tak to je velké zadosti učinění, když někdo si veme vaši muziku, aniž o tom víte, a začne to někde hrát.
1: O vás je ostatně známo, že vy velmi rád a skvěle improvizujete, jako řada varhaníků, to asi s tím nástrojem nějak tak trošku souvisí a možná právě to celoživotní improvizování vede k tomu, že teď chcete alespoň něco z toho zachytit, protože ta improvizace proběhne a je pryč.
2: Ano,
1: když to, co napíšete, přeci jenom...
2: Improvizace, ona se sice dá zaznamenat a existují v historii příklady, že improvizace, které někdo někde zahrál, tak dokonce třeba i někdo jiný pak zapsal do not, takže ty případy jsou, ale ona z principu improvizace vypadá jinak než skladba, prostě proto, že to zazní v tomto okamžiku, odezní, nemáte možnost řešit nějakou složitější věc. Ono se říká, že Bach uměl improvizovat i kánony a velké polyfonní složitosti, ale myslím, že to byl extrém, že velká většina improvizací, které třeba jsou zaznamenány, které známe z nahrávek, já nevím, zhruba posledních řadu desítek let, že jo, ty záznamy existují, tak ty velmi složité polyfonní formy tam většinou nejsou. Je to, i když se jedná třeba o improvizaci fugy, a klidně i dvojité, trojité fugy, to všecko jde udělat, jde to zaimprovizovat, ale nikdy ta propracovanost všech těch hlasů není tak velká, jako když potom se to udělá na papíře. A hlavně, když komponujete, tak máte jednu vlastně výhodu, že se můžete zaobírat nějakým jedním, dvěma takty klidně půl hodiny a nikomu to vlastně nevadí, jenom vám to žere čas. Ale zároveň můžete cokoliv, co se vám za dva dny přestane líbit, můžete to vyhodit, můžete to nahradit. Paradoxně se to někdy obrací v nevýhodu tehdy, když ta výsledná podoba skladby není příliš zajímavá. Hmm. Já o tom vlastně mluvím i z toho důvodu, že mám pocit, že možná někoho to naláká, aby si to přišel poslechnout, o co vlastně jde. A možná prozradím ještě, že Štefan dokonce si sebou přiveze nástroj, který se jmenuje organeto, který má pár píšťal, drží se na klíně a jsou to vlastně takové malé varhánky.
1: Tak to se budeme těšit, to bude takové zpestření ještě určitě celého toho krásného programu, který tady se uskuteční ve Smetanově síni v sobotu 17. října od 11 hodin. Pan Tuma paradoxně nezasedne k varhanám, možná jenom na chvilku, ale do publika. A my se samozřejmě připojujeme k celé té řadě gratulantů a hlavně také s velkými díky za to, co jste za tu dobu vlastně pro tu českou kulturu varhaní školu a pro i své následovníky udělal, protože to není malý kus práce.
2: Já moc děkuju a nepřehánějte to s těmi zásluhami, to je jedna věc. A další věc je, aniž bych chtěl oslavovat nějaká další jubila, tomu bych se rád vyhnul, tak bych chvilku rád ještě vydržel, protože mě hrozně moc baví hrát.
1: My se samozřejmě na to budeme těšit a já jenom ještě podotknu, protože jsem v úvodu říkala, že Ivan s vámi natočil ten pořad z archivu osobností, jehož premiéra sice už byla, ale druhá repríza bude ještě v úterý, teď 6. října ve 22 hodin, a nebo ten rozhovor celý je také na našich stránkách v podcastu nebo na Spotify, takže si další podrobnosti, o kterých pan Tuma mluvil s Ivanem, můžete poslechnout i tam. A vám, pane Tumo, ještě jednou velké díky, že jste přišel a velká gratulace a těšíme se na vaše další projekty, abychom tedy byli vstřícní k budoucnu.
2: Bylo mi potěšením, děkuji a těším se někdy na shledanou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Na Klasik Praha pomalu a doticha doznívá první věta z koncertu číslo 2D mol Henryka Věňavského a uzavřela tak rozhovor s jubilantem Jaroslavem Tůmou. Joshua Bell byl naším solistou a orchestrem Cleveland Orchestra pod vedením Vladimíra Aškenaziho. No a za okamžik nás čeká jediná symfonie, symfonie C-dur Georges Bizeta.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.

0: tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: Tohle je Klasik Praha.

Tak to bylo rázné skerco nebo také menuetto, zkrátka třetí věta z jediné symfonie, kterou zkomponoval Georges Bizet, francouzský skladatel. No a ujal se ho francouzský dirigent Emmanuel Viom, který vede soubor Prague Philharmonia. Teď je hudba z dalekého severu, bude to Finlandia, velmi populární symfonická báseň Jeana Sibelia. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

Dozněla symfonická báseň Finlandia, tak trochu finská má vlast. Je to dílo Jana Sibelia a zahrali nám berlínští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana. Vaga luna che na genti, tak to je píseň Vincenza Belliniho, která zazní v neodolatelném podání Rolanda Viazona.

Rolando Viazon dospíval píseň Vaga Luna od Vincenza Belliniho. Orchestr Maggio Musicale Fiorentino vedl Marco Armeliato. Teď tu máme Radka Baboráka se svým ansámblem. Zahraje nám Rondo S. Dur od Wolfganga Amadea Mozarta.

Půvabné rondo od Wolfganga Amadea Mozarta pro lesní rocha smyčce zahrál teď Radek Baborák se svým Baborák ansámblem. Flašinetář, tak se jmenuje jedna z částí klavírního cyklu Dětské album Petra Iliče Čajkovského. Možná jste jako malí také hrávali z těch not, které se česky překládají trochu nepřesně jako album pro mládež. Každopádně těchto skladbiček určených zejména dětským prstíkům se chopil věhlasný virtuos Daniil Trifonov a takhle to dopadlo.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

No a toto už byla hudba Johna Blowa, Sing Sing Ye Muses, epilog ze sbírky vokálních skladeb Amphion Anglicus. My jsme si poslechli tuto ukázku z alba, které soubor Ensemble Correspondence nazval Perpetual Night a je věnováno anglickým autorům 17. století. Libertango, známá populární skladba Astora Piazzolly, teď zazní v podání Miloše Karadagliče na kytaru.

Libertango Astora Piazzolli teď zahrála s orchestrem kytarista Miloš Karadaglič. No a my se pomalinku, ale jistě blížíme k závěru našeho podvečerního vysílání komentovaného. I poté bude zde slovo společně s hudbou. V 18 hodin v pořadu Spektrum hudby můžete poslechnout fascinující osud klavíristky, která doprovázela slavnou šanzoniérku Edith Piaf. Pořad připravil Filip Sichra. No a ve švédském 100 let předestře Stanislav předotá hudbu amerického inovátora Charlese Ivese. V koncertu Bez smokingu pak ve 20 hodin bude znít hudba skladatelů Václava Jana Tomáška, Leopolda Koželuha, Mozartova a Jana Josefa Rezlera, tedy Voříškova také. Zkrátka druhá polovina 18. a první polovina 19. století. Teď pokračujeme ještě pořád s Ditou Hradeckou a to smyčcovým kvartetem A dur Josefa Haydna.

Doznělo Adagio Cantabile, druhá věta ze smyčcového kvartetu číslo 24 Josefa Haydna. A to ve stylovém podání francouzského Couture Mosaïque. Teď je Brazileira ze Scaramouche a Daria Mioda. Pojďme si poslechnout Johannese Ernsta na saxofon a symfonický orchestr Berlínského rozhlasu.

Johannes Ernst na saxofonu a symfonický orchestr berlínského rozhlasu, vedený Vladimírem Jurovským, dohráli Brasileiru ze skladby Skaramuš Daria Mioda. No a milí posluchači, ode mě je to vše. Dita Hradecká se s vámi srdečně loučí. Těším se opět zítra naslyšenou, zítra odpoledne. No a teď vám posílám hezkou nahrávku mé vlasti. Bude to Vltava, a to v podání Pražské komorní filharmonie, kterou tehdy řídil Jakub Hruša. Tak si užijte naši českou klasiku. No a poslouchejte Klasik Praha.

0: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izád a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Vítám vás při poslechu pořadu Spektrum hudby, ve kterém se tentokrát budu věnovat obdivuhodné umělkyni, jež se mohla stát uznávanou klavírní virtuózkou. My si ji však vybavíme spíše při poslechu šansonů Edith Piaf. Pokud ovšem někdo zmíní, kdo některé z jejich nejvýznamnějších hitů zkomponoval. Byla to Marguerite Monod. Při zpěvu Edith Piaf unikne i to, jakého neblahého konce kariéry se její dvorní skladatelka, korepetitorka a klavíristka dočkala. Pořadem vás provází Filip Sichra. Marguerite Monod se narodila 28. května 1903 a vyrůstala ve svém rodišti v městečku Decize, které se nachází jihovýchodně od Paříže. Stálo na ostrově, který omývala ze dvou stran Loire, těsně před soutokem s říčkou Aron. Jakoby svou polohou předznamenalo Margueritino dětství, oddělené tak trochu od okolního dění světa. Marguerite byla pokřtěna v kostele Saint-Ardécise, kde sloužil její otec. Marius Monod byl nevidomý varhaník a skladatel. Dával hudební lekce hry na klavír, ale učil i hru na

některé další hudební nástroje. Jeho žena, Marie, matka Margaret, zůstávala v domácnosti. Milovala hudbu a také když bylo třeba skromný rodinný příjem z hraní v kostele a manželových hudebních lekcí trochu navýšit, seznamovala začátečníky s hudební teorií a učila je číst noty. Margaret získala počáteční vzdělání doma. Matka měla na starosti všeobecné vyučování a otec poskytoval přísnou hudební výuku hry na klavír a housle a dával Margaret i lekce kompozice. Takové podnětné, ale zároveň omezující prostředí, zaměřené především na klasickou hudbu, rozvíjelo Margaretin ohromný talent již od útlého věku. Zakrátko se mohli rodiče radovat, že se jim narodilo zázračné dítě. Ve 3,5 letech vystoupila Margaret před obecenstvem v Paříži a za doprovodu jednoho z pěvců zaspívala Mozartovu ukolébavku. Ve 4,5 letech zahrála na veřejnosti Schumannova veselého rolníka při návratu z práce z jeho alba pro mládež a také Mozartův turecký pochod.

Známou třetí část Mozartovy sonáty A-dur, turecký pochod, jsme slyšeli v podání brazilského klavíristy a dirigenta Ricarda Castra. Vraťme se ale k hudebnímu dětství Marguerite Monod. V 5 letech složila svou první skladbu Bluet. V 8 letech, v lednu 1912, už hrála před publikem díla velkých klasických skladatelů v sálech v Paříži či v Nevr. Ve 12 se pak setkala s Camille Saint-Saënsem, který o ní prohlásil: právě jsem slyšel nejlepší pianistku. To už ale probíhala první světová válka. Pro manžele Monotovi byla velmi těžkým obdobím. Mnoho studentů bylo zmobilizováno a zájem o účast na hodinách hudby klesl. S tím chudl i rodinný rozpočet. Zaměstnala je ale jiná práce. Do The Seas přicházelo mnoho zraněných a vyčerpaných vojáků, které přijímali místní rodiny k zotavení. Požádali Marguerite a její matku, aby za vojáky psali jejich rodinám dopisy. Z dam Monotových se tak načas staly veřejné písařky. Po válce se ale už Marguerite otevřel úplně nový svět. Jako nadaná klavíristka se zapsala na pařížskou konzervatoř a vedle studia profesionální klavírní hry začala objevovat také mnohobarevný umělecký život hlavního města, tak odlišný od atmosféry provinčního a od okolí řekou odděleného The Seas. Silně na ní zapůsobila především pulzující pařížská kabaretní scéna a setkání s francouzským šansonem. Vzplál v ní zájem o populární hudbu. Klasiku však na konzervatoři s nadšením pilovala dál. Měla vynikajícího učitele, uznávaného francouzsko-švýcarského klavíristu a dirigenta Alfreda Denise Cortota. Hudební teorii zase studovala u vyhlášené pedagožky, za níž se studenti sjížděli z celého světa, u Nadie Boulanger, a také u dalších pedagogů, mezi jejichž jmény zářilo i jméno francouzského skladatele Vincenta Dandyho. Hvězda mladé, schopné a talentované klavírní virtuózky se připravovala k výstupu hodně vysoko. Bylo to znát i na mnoha úspěšných veřejných vystoupeních. Pak ale přišla krutá rána. V 18 letech Margaritinu slibnou kariéru koncertní pianistky náhle zastavila těžká anémie. Stálá únava, dušnost při námaze a výjimkou nejsou u této nemoci ani bušení srdce a závratě. Zdravotní obtíže způsobené nízkou hladinou červených krvinek nebo hemoglobinu ji donutili na celý rok přerušit veřejná vystupování a recitály, aby mohla všechny zbývající síly věnovat na zotavení.

Slyšeli jsme skladbu Erika Satieho Noční odraz číslo 3, kterou hrál Alexandre Tarot. Hudební dráha nadané klavírní virtuosky vzala nemocí za své. Margarita ale v období, kdy nemohla cvičit a hrát, sílila vášeň pro komponování. Mohla tak zůstat stále u hudby. Skladba nebyla pro ni tak vyčerpávající jako denní hraní. Využila své klasické hudební vzdělání a začala je uplatňovat ve formách, které byly přístupnější běžnému posluchači. Na začátku 30. let 20. století se tak Marguerite Monod přesunula od klasické hudby k tehdejší populární a začala skládat šansony pro pařížské kabarety a hudební sály. Její styl melodických, emocemi nabitých písní, vhodných pro intimní atmosféru podniků, jako byl třeba kabaret Bobino, jí postupně přinášelo čím dál více uznání. Mezi její rané počiny patřily rovněž příspěvky do reví a hudba k novým filmům, které odrážely meziválečnou pulzující francouzskou kulturní scénu, jež se vyznačovala směsicí realismu a sentimentality. Průlomovou písní, kterou upevnila svou reputaci přední skladatelky francouzské hudební scény, se v roce 1935 stal chanson L'étranger, cizinec. Jeho interpretce Annette Lajon vynesl tento šanson za pár měsíců Grand Prix du Disque. Marguerite jej složila společně s Robertem Jouelem a Robertem Maleronem. Rok 1935 byl ostatně výjimečný i tím, že se během něj setkala s mladinkou zpěvačkou, která si už ve svých 20 letech vydobila značnou pozornost publika a následně zmíněný šanson L'étranger, tedy cizinec, také naspívala na gramofonové desky.

à la saison. J'ai rêvé de l'étranger

Ano, byla to Edith Piaf. K setkání obou umělkyň prý došlo v jednom z pařížských kabaretů, kde mladinké šansoniérce její tehdejší manažel Raymond Asso představil právě Marguerite. To byl začátek přátelství a profesního partnerství, které trvalo přes 2 desetiletí. Rozuměli si. Marguerite se stala nejen hlavní skladatelkou písní pro Edith, ale byla také její osobní pianistkou a dokonce i důvěrnicí. Mono během těch let bouřlivého života Edith Piaf poskytovala šansoniérce upřímnou přátelskou podporu a zázemí. Spolupráce precizní klavíristky s emocemi nabitou šansoniérkou proměnila Piaf z pouliční umělkyně v mezinárodní ikonu francouzského šansonu. Sofistikované Margaritiny melodie doplňovaly syrový emotivní vokální styl, který tak dobře u Edith známe a obdivujeme. Mladé dámy uspěly už s prvními společnými šansony, mezi něž patřil i Mon Légionnaire, Můj legionář z roku 1937. Mono zkomponovala hudbu na Asův text, který vyjádřil téma touhy a odolnosti, která tak často definovala repertoár Edith Piaf. Do roku 1940 Mono a Piaf vytvořili jeden z prvních čistě ženských skladatelských týmů ve francouzské hudbě a společně složili mnoho tehdy velmi oblíbených šansonů. Marguerite vždy písně upravila tak, aby zdůraznila zpěvaččin dramatický projev a emocionální hloubku. Během druhé světové války za německé okupace Francie odrážela tvůrčí tvorba Mono a Piaf témata vytrvalosti a jemného vzdoru. Mono často doprovázela Piaf na klavír během tajných vystoupení, kterými se dámy snažily alespoň trochu pozvednout duch válkou zbídačelých posluchačů. Povolená vystoupení na okupovaných územích pak přispěla k rostoucí reputaci Piaf jako hlasu národního ducha, a to i přesto, že zároveň vystupovala v kabaretech, kam chodilo velké množství německých důstojníků. Po válce však vyšlo najevo, že svou oblibu u okupantů dokázala umně využít pro odboj. Edith si vymohla zpívat v zajateckých táborech, kam se vracela a zajatcům tam pašovala falešné doklady, které jim pak mohly pomoci při jejich útěku. V poválečné éře dosáhla spolupráce Marguerite a Edith vrcholu ikonickými písněmi, které Piaf vynesly celosvětovou slávu. Dokladem je píseň Hymne à l'amour, Óda na lásku, kterou Mono složila na Edithin text v roce 1949. Její vznik byl inspirován vztahem Edith s boxerem Marcelem Cerdanem a jeho tragickou smrtí při leteckém neštěstí v témže roce. Proměnila osobní zármutek v univerzální hymnu oddanosti. Podobně i skladba Milord s hudbou Mono a textem Georges Moustakyho vznikla na popud Piaf. Píseň se stala jedním z největších mezinárodních hitů. Vznikly i další proslulé šansony. Přispěly k trvalé dynamice slávy Edith Piaf, ale také Marguerite Mono pomohly prosadit se v autorském světě francouzské populární hudby, ovládaném především muži.

Vedle spolupráce s Edith Piaf komponovala Marguerite Monod v 50. letech také hudbu pro divadlo a film. Jejím nejvýznamnějším dílem v tomto období byla hudba k muzikálu Sladká Irma. Premiéru měl v Paříži v roce 1956 a těšil se úspěšnému uvádění přes 4 roky. Mezinárodního uznání si vydobil, když měl premiéru v Londýně a poté na Broadwayi. Margaritina hudba si vysloužila chválu kritiků a přispěla k získání cen Tony. Kromě divadla skládala Marguerite i filmovou hudbu. Nejznámější je asi píseň Le Pépé font la loi ze stejnojmenné francouzské filmové komedie z roku 1955, v níž jednu z hlavních rolí hrál i Louis de Funès. Přesto srdci nejbližší zůstávala pro Marguerite tvorba šansonů především pro Edith Piaf. V tomto ohledu však pro ni právě tento obor přichystal krutou ránu. V roce 1959 zložil pro Edith Piaf skladatel Charles Dumont novou píseň. Její název se ustálil ve znění Non, je ne regrette rien, překládaný jako ničeho nelituji. Edith Piaf Dumontova tvorba natolik okouzlila, že se rozhodla s ním spolupracovat i na dalších písních a partnerství s Marguerite postupně odkláněla na druhou kolej. Tento stav se stupňoval dokonce natolik, že když Edith v roce 1960 vystupovala v Olympii, odstranila ze svého programu 11 Margaritiných písní a nahradila je těmi o Charlese Dumonta. To bylo pro oddanou kamarádku, důvěrkyni a hlavně vynikající skladatelku, která se vždy dokázala vcítit do nálad slavné šansoniérky, zničující zklamání a jistě přispělo i k jejímu konci. V říjnu roku 1961 se u ní přihlásil zánět slepého střeva. Bagatelizovala jej a rozhodla se jej léčit pouze antibiotiky. Odpočinout si odjela na venkov. Tam ji náhle postihl bolestivý záchvat, který se vyvinul v akutní zánět pobřišnice. Během převozu do nemocnice upadla do kómatu a po urgentní operaci se už nikdy neprobudila. Její rodné město Decize umístilo na domě, kde se narodila, pamětní desku a pojmenovalo po ní i ulici, kde dům stojí. Kdo si ji ale nejčastěji připomíná, i když možná nevědomky, jsou všichni milovníci šansonů. Pokaždé, když zazní některá z jejich melodií, připomíná, jak cituplně dokázala tato klasická klavíristka a skladatelka kabaretní žánr pozvednout na vysoké umění plné emocionální hloubky. Dokonce tak vysoko, že během olympijských her v Paříži v roce 2024 zněl jeden z jejich šansonů z Eiffelovy věže v podání Céline Dion. Byla to píseň Óda na lásku, jež se stala obdivuhodným vrcholem olympijského zahajovacího ceremoniálu. A melodie Marguerite Monod znějí dál. S osudem výtečné skladatelky a klavíristky se rozloučíme již zmíněnou ódou na lásku, ovšem v instrumentální podobě. Na violončelo hraje Gauthier Capuçon a na klavír Jérôme Ducrot.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Když

0: Od srdce Belabel.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: V dnešním pořadu Švédský stůl, který pro vás na stanici Klasik Praha připravil Stanislav Předota, si představíme dva kompoziční póly amerického skladatele Charlese Edwarda Ivese. V podání irského národního symfonického orchestru, dirigenta Jamese Sinclaira a klavíristy Elena Feinberga si poslechneme jeho závěrečnou studentskou práci, prvou symfonii D-moll a pozdější progresivní Emerson Concerto pro klavír a orchestr. Charles Ives se narodil roku 1874. Jeho otec byl armádním kapelníkem a poskytl synovi základy kompozičního řemesla. Charles byl takzvaným zázračným dítětem, komponoval od dětství, ve 12 už hrál v otcově kapele a ve 14 dostal první placené místo jako varhaník v kostele. Když začal studovat hudbu na Jaliově univerzitě a přinesl svému učiteli skladby Fugu ve 4 souběžných tóninách, dostalo se mu odmítnutí, které nemělo daleko k ponížení. Jeho profesor Horacio Parker, vycházející z německé symfonické tradice, mu ale prospěl tím, že ho zdokonalil v klasických kompozičních postupech. Ivese naprosto nebavilo to nekonečné psaní stupidních fug, ale plnil poctivě své úkoly, i když trenér univerzitního družstva amerického fotbalu litoval, že tak nadaný hráč jako Ives tráví tolik času tou hudbou, protože by z něho místo toho mohl být špičkový sprinter. Přestože byl hudebně nesmírně nadaný, byl Ives zároveň člověkem praktickým a realisticky zvažujícím. A tak po absolvování Yale odjel do New Yorku a stal se zaměstnancem pojišťovací společnosti. Po nějaké době se osamostatnil a se svým kolegou založil pojišťovací kancelář Ives & Myrick. Jeho postup

I v pojišťovnictví byly stejně inovativní jako neobvyklé postupy v jeho hudbě. Vymyslel například způsob, jak sestavovat balíčky životního pojištění pro zámožné klienty, čímž položil základy moderní praxe plánování správy majetku. Díky tomu získal v tehdejším pojišťovnictví značné renomé, přičemž mnohé jeho obchodní kolegy šokovalo zjištění, že se věnuje i komponování hudby a vedle toho působí rovněž jako varhaník v kostele. Toto prokletí multitalentu a verva, se kterou se do všeho pouštěl, si ovšem vybrali daní na jeho zdraví. V roce 1907, rok před svým sňatkem s Harmony Twitchellovou, utrpěl první kolaps popisovaný jako srdeční selhání. Chabé zdraví ho pak omezovalo až do konce života. Ives komponoval neustále, ale recepce jeho děl byla velmi proměnlivá. Některá díla byla ihned oceňovaná jako milníky americké hudby, jiná byla zcela opomíjena a provedení se dočkala až dlouho po skladatelově smrti. Ilustruje to například osud jeho třetí symfonie. Ives si napsal v roce 1904. Prvního provedení se dočkala po 42 letech roku 1946 a hned v následujícím roce za ní skladatel získal prestižní Pulitzerovu cenu. Ives peníze za ní odmítl se slovy: ceny jsou pro kluky a já už jsem dospělý. Jeho hudba je plná experimentů v technice, politonalitě, polyrytmice, tónových klastrech a aleatorice či čtvrttónové hudbě. Stále hledal nové cesty, ale v roce 1927, dle slov své manželky, sešel jednoho dne doma ze schodů se slzami v očích a řekl: nic nezní správně. A od té chvíle už nikdy nic nového nenapsal. Věnoval se pouze revizím svých dřívějších děl a přípravě jejich koncertních provedení. S ohledem na zhoršující se zdraví ukončil také v roce 1930 svou práci v pojišťovnictví. V roce 1954 zemřel v New Yorku po dalším z mnoha srdečních záchvatů ve věku 79 let. Jeho vdova zemřela v roce 1969 ve věku 92 let a odkázala veškeré autorské honoráře z jeho hudby Americké akademii umění a literatury pro zřízení ceny Charlese Ivese pro mladé skladatele. My jsme se ale u švédského stolu sešli především proto, abychom poslouchali hudbu. První symfonie D-moll je ryze romantická hudba, navazující na tradici Brahmse, Čajkovského a především Dvořáka. Jako absolventská školní práce je pochopitelně z ryze technického hlediska ještě ne zcela vyzrálá. Místy působí roztěkaně a překotně a je skoro až přeplněná nápady. Má čtyři věty a trvá 3/4 hodiny. Hned z kraje první věty v tempu Allegro con moto přináší nad ševelením orchestru klarinet hlavní téma, líbivou melodii, kterou by možná ocenil i sám Dvořák. Záhy se téma proměňuje v mnoha modulacích. Uprostřed skladby, zhruba po 11. minutě, nám autor ukazuje, že vrchol skladby nemusí být jenom hřmotné forte. Hudba se najednou stišuje a éterické smyčce dávají prostor pro kouzelnou pasáž se stoupajícími akordy.

Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl, pro který jsem dnes vybral hudbu amerického skladatele Charlese Ivese. Irský národní symfonický orchestr s dirigentem Jamesem Sinclairem zahrál první větu z Ivesovy první symfonie D-moll. Druhá věta, Adagio molto, je protchnuta pravým romantickým lyrismem. Ačkoliv je to ve srovnání s Ivesovými pozdějšími díly možná až příliš sentimentální, je to naprosto upřímné a opravdové. Hned na začátku druhé věty přináší téma anglický hoboj. Vzhledem k charakteru hudby si zde zkušený posluchač okamžitě vybaví jako paralelu solo anglického hoboje v Largu Dvořákovy Novosvětské symfonie. Třetí věta představuje tradiční symfonické skerco, které je pozoruhodně svěží. Začíná vtipně pojatým kánonem, zatímco střední část se rozvine do nefalšované romantické lyriky. V závěru třetí věty se opět ve zhuštěné podobě vrátí úvodní kánon. Druhou a třetí větu z Ivesovy symfonie číslo 1 D-moll zahrají Irský národní symfonický orchestr a dirigent James Sinclair.

Irský národní symfonický orchestr s dirigentem Jamesem Sinclairem přednesl druhou a třetí větu ze symfonie číslo 1 D-moll od Charlese Ivese. Po této školní absolventské práci ve vrcholně romantickém duchu nás teď čeká skladba, která otevírá obzory novým směrům a cestám. Emerson Concerto pro klavír a orchestr. O ním Emersonem v názvu je americký duchovní, esejista, básník a filozof Ralph Waldo Emerson, kterému tímto skladatel vzdal poctu. Před námi je zcela jiný hudební i filozofický svět. Emerson Concerto byl autorem samým v roce 1911 označen za hotovou skladbu, pak se k němu ovšem skladatel ještě vrátil a opustil ho v téměř definitivním tvaru jako koncept, který dál zpracovával ve svých jiných skladbách, Concordské sonátě a čtyřech transkripcích z Emersona. Koncept Emerson Concerta pro koncertní provedení později rekonstruoval David G. Porter. Ives si filozofa Ralpha Emersona evidentně vážil. V komentáři ke Concordské sonátě, kterou mu zasvětil, ho vidí jako, cituji, nejhlubšího amerického badatele duchovních nekonečností a jako horského vůdce, který tak horlivě sleduje stopu své hvězdy, že nemá čas se zastavit a ohlédnout za svými kroky. Konec citace. Tento filozofický koncept je klíčový pro pochopení celé skladby. Pro Emerson Concerto je charakteristická drsnost, disonance a hledání. Onen citát nemá čas se zastavit a ohlédnout za svými kroky je v hudbě znázorněn prací s hudebními tématy, která se neustále vyvíjejí a proměňují, nic se neopakuje, vše směřuje pouze kupředu. Dramatická výstavba skladby přitom připomíná heroické koncerty 19. století. Klavírista představuje Emersona, zatímco orchestr zosobňuje svět, který stojí proti němu. Hudebně se zde setkáváme se dvěma tematickými okruhy. Jeden je tichý a lirický a Ives o něm hovořil jako o melodii lidské víry. Druhý je drsný a heroický a často využívá velmi známý čtyřtónový motiv osudových úderů, otevírající první větu Beethovenovy osudové symfonie. Onen neustálý pohyb vpřed zde souzní s Ivesovým tvrzením, že hudbu spojenou s Emersonem nikdy nepovažoval za dokončenou a ani si nepřál, aby někdy zcela dokončena byla. Pravda podle něho tkví v samotné cestě. Přestat hledat znamená přestat žít. My si nyní poslechneme třetí a čtvrtou větu z Emerson Concerto. Třetí věta začíná lyrickou náladou, která se vícekrát střídá s hledáním, pohybem a vzruchem. Čtvrtá věta začíná velmi dramaticky a rozbouřeně, ale v polovině se sklidňuje do meditativních poloh a celé dílo končí augmentovaným motivem z Beethovenovy osudové, který se proplétá celým koncertem. Hrají klavírista Alan Feinberg, Irský národní symfonický orchestr a dirigent James Sinclair.

0: Dozněl závěr díla Emerson Concerto od amerického skladatele Charlesa Edwarda Ivese. Hráli klavírista Ellen Feinberg a irský národní symfonický orchestr s dirigentem Jamesem Sinclairem. Pořad Švédský stůl končí, jeho autor Stanislav Předota vám přeje příjemný poslech stanice Klasik Praha a těší se na příští setkání.
1: Švédský stůl.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Když 4.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
5: Klasik Praha.
7: Dnes se na Klasik Praha budeme v rámci večerního hudebního programu věnovat hudbě skladatelů 18. a 19. století. Zpívat nám bude světově proslulá česká sopranistka Martina Janková, kterou doprovodí na kladívkový klavír Barbara Maria Willi. Osou dnešního koncertu bez smokingu bude česká písňová tvorba přelomu 18. a 19. století. Pro mnohé možná bude objevem, včetně toho faktu, že čeští komponisté zhudebňovali především německé a italské texty. Lecos vysvětluje rozkvět německé písně pro domácí muzicírování a také nakladatelské podnikání s tím spojené. I rychlé šíření klavíru v 80. letech 18. století. Podle Johanna Wolfganga Goethe bylo totiž zvládnutí hry na klavír jednou z podmínek úspěchu vdavek chtivých slečen. Dnes večer zazní písně celé řady autorů, ku příkladu Leopolda Kuželuha, který patřil ve Vídni k nejúspěšnějším písňovým autorům. Mimo jiné díky svým diplomatickým schopnostem zastínil i zářivou hvězdu Mozartovu, jehož hudba dnes večer rovněž chybět nebude. Naopak Jan Josef Ressler, jehož písně jsou od Mozartových často k nerozeznání, v Praze velmi usiloval o zachování mozartovského odkazu po skladatelově smrti. Rovněž věren Praze zůstal Václav Jan Tomášek a s Resslerem jej spojuje vytříbený literární vkus, respektive bezchybný výběr textů. Dalšími zastoupenými autory pak budou i Josef Haydn, Jan Václav Voříšek a Jan Václav Kalivoda. Nahrávka, z níž dnes vybíráme, zachycuje půvabný hlas sopranistky Martiny Jankové, plný života, dívčí nevinnosti, svěžesti a lehkosti, tak, jak to sluší mozartovskému repertoáru. Její hlas doplní barevný a jasný zvuk jediného dochovaného klavíru Franze Josefa Baumeistera, který rozezní Barbara Maria Willi. Než se ovšem zaposloucháme jako exkluzivní posluchači, v podstatě zcela první posluchači do této nové nahrávky hudebního vydavatelství Suprafon, která na hudební trh přichází právě dnes, tedy 23. června, poslechněte si ještě, co k této nahrávce říká samotná Martina Janková.
5: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
1: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Týden zase pokročil a máme tu další díl pořadu Na osobní notu, kdy vás zdraví Mirka Časarová. Můj dnešní host je vlastně moje kolegyně v mnoha směrech. Kolegyně za studií, ve zpěvu i v moderování. Její profesní dráha je dost divoká. Původně vystudovala ekonomii na VŠE a operní zpěv na konzervatoři a na Manhattan School of Music v New Yorku. Tam také žila přes 10 let, zpívala tam, moderovala, po nocích občas nalévala drinky v drsňáckém Harlemu. Pak ale zvolili Donalda Trumpa a ona se vrátila do Česka. Po návratu moderovala zpravodajské epicentrum na Blesk.cz a od května 2025 vede rozhovory v Prostoru X. Pavlína Horáková, Pavlíno, vítej.
2: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
1: Prosím tě, jak se to stane, že od pěveckého snu dojdeš obloukem k politickým debatám?
2: To jako, kdyby si mi řekla v té Americe, když jsem byla strašně jako smutná z toho, že musím odejít, protože ono je to jako psychicky docela náročný, když ty tam žiješ opravdu přes 10 let, vytvoří se silný vazby a najednou někdo, kdo tě nezná, řekne, že pro tu zemi nejsi jako dost dobrá, tak je to vlastně jako těžký se s tím trošku vyrovnat a já jsem teda kolem sebe... Já jsem odjížděla kopající, křičící, naštvaná, nechtěla jsem vůbec jako odjíždět. Moji kamarádi americký to považovali za strašnou jako nespravedlnost. Hmm. Protože proč člověk, který tam žije, platí daně, chová se slušně, dělá koncerty, přináší radost, vlastně by se dalo říct, aspoň se snažila, tak vlastně proč musí odjet, jo? A teď všichni říkali, tak co bude v té České republice dělat? A já jsem říkala, no, to vůbec nevím. A čekalo se, protože mám studované to VŠE, jak si říkala, takže bych teda konečně sedla a začala teda být nějaká manažerka. Jenže co já si z toho pamatovala, marketing se změnil, Mandel Flemingův model už ani nevím, co je, pardon, omlouvám se profesorovi.
1: To existuje něco?
2: No právě, takže se mě na to moc ani neptej. A vlastně jsem si říkala, no co já budu dělat. A já jsem v té Americe, když jsem zpívala, tak jsem vlastně u toho často moderovala, protože jednak České kulturní centrum mě poprosilo dělat pravidelně vánoční koncert, který já jsem si říkala, tak když uděláme koncert, tak já chci vysvětlit ty naše tradice. Protože ty Američané, když zjistili, že my si jako koupíme kapra, který ho živýho dáme do vany, říkáme mu Pepa a pak ho sníme k večeři, tak to moc nechápali. Takže my jsme udělali prostě sérii těch vánočních koncertů, kde já jsem si napsala scénář a vlastně jsem zjistila, že mi to strašně baví. A pak, když jsem dělala koncerty klasické hudby, normálně jenom takové jako série písní, tak jsem zjistila, že je super, když jim vysvětlím, jako kdo to třeba napsal, kdo ten člověk byl, co ho k tomu vedlo. Že ten Dvořák, když napsal milostné písně, tak prostě vlastně chtěl možná jenom poslat SMSku, pojď prostě pustíme si Netflix, Netflix and chill, by mohl napsat, jo. A v dnešní době, ale on tu možnost neměl, tak napsal prostě 8 milostných písní, jo. A bohužel mu to nevyšlo, to obě víme.
1: Jasně, ano.
2: Ale prostě vlastně se mi líbilo, že ti lidé potom tomu poslouchají tu hudbu úplně jinak a to mě bavilo a zjistila jsem, že mě baví ta kombinace. A tak když jsem přiletěla, tak si doteď pamatuju, že se mě taťka úplně na první jako procházce, jsme šli po Letný, byla tma, on říká, co budeš dělat? Říkám, tati, já bych chtěla moderovat, já bych chtěla jako mít podcast nebo něco a tehdy tady podcasty moc nebyly vlastně, protože to je jako to už je vlastně teď 6-7 let, ani nevím, teď se nejsem jistá. A vlastně se to teprve rozjíždělo a já jsem říkala, já bych chtěla mít podcast nebo nějaký pořad, kde bych jako se bavila s lidma a třeba by to mohlo mít i nějaký vliv, to by mě jako bavilo, že by to bylo jako důležitý, že by to nebylo jenom jako krafání prostě a tak. A on říkal, no to jsem zvědavý, jak ty to jako zvládneš tohleto, jak to chceš zrealizovat.
1: Počkej, a promiň, a kde byla ta zpěvačka? Ta motivace pěvecká, ta už úplně se ztratila po tom návratu?
2: To je vlastně nestratila, ale já jsem se sešla právě se svýma spolužečkama z konzervatoře a vlastně to jsem chtěla, jako řekla jsem si, já si chci zpívat, nechci, aby to bylo ta primární obživa, nechtěla jsem ten tlak na sebe vyvíjet v tom zpěvu a v té Americe jsem se hodně vyzkoušela, ono to je, a ty to sama víš, jako tam je hrozně častý ne, aby mohlo pak přijít to jedno ano.
1: Ano.
2: A to je strašně těžký psychicky. Do toho, já jsem byla člověk, který jako měl ten hlas. Nevím, ty profesoři, a hlavně v Americe, mi říkali, že je výjimečný, byl dramatický hlas, ty taky víš, jaký to je mít dramatický hlas, je to prostě složitější, než když je to jakoby menší lirický typ hlasu a vlastně stačilo jenom nějaký kaštíček, rýmečka, hned to měnilo barvu a teď ty stresy a vlastně já si pamatuju, jak jsem byla s kamarádem na kafi Ondřej Socha, zdravíme. A prostě si pamatuju, jak sedíme naproti sobě a jak se bavíme o měkkém patře prostě a o nosohltanech a jak mu to tam zní a teď se o tom... A já si říkám, já už tohle nechci, jako mi to přijde prostě moc, já chci jako žít normální život, dát si víno. A někomu to, někdo může a nevadí mu to, může pít víno, může pít kafe, může to, ale já jsem furt musela to

0: Tohle nemůžu, protože reflux, tohle nemůžu. Pozor, zítra zpívám, nemůžu se s váma potkat, že se ukřiknu. Mě to vlastně jako vadilo a chtěla jsem, aby mi ten zpěv zase jako byl spíš jako pro radost. A udělala jsem si tady pár coachingů s klavíristama, sešla jsem se prostě s těma spolužečkama, zjistila jsem, že ten životní styl, který oni se jako nastavili, takže asi já ho takhle úplně nechci, jo? Že bych se honila učením v Lidušce, mezi tím se snažila dojet někam do Ostravy, do Budějovic na představení. Do toho samozřejmě já neměla ty kontakty, takže pro mě by to opravdu znamenala práce jako od začátku, protože moje kontakty byly v New Yorku. Mm-hmm. A říkala jsem si, mě spíš asi bude sedět jako koncertní činnost, občas si udělat koncert pro radost. A uvidíme. A to jsem si jako myslela, jenže pak přišel covid.
1: A všechno bylo jinak.
0: A všechno bylo jinak. A vlastně jako, já jsem byla otevřená čemukoliv tehdy, ale měli jsme třídní sraz a my máme takovou tradici u naší, jako z Gimplu prostě, to je jako, musím říct, prosím vás, nedělejte tyhle ty tradice, jako jo. Když si jako stoupneš kolem toho, každý si stoupne a teď jako ukazuje ty fotky na té prezentaci a říká, toto jsou mé krásné tři děti, jsem právě teď CEO velké firmy, já jsem velmi spokojený, vrátili jsme se z Malediv, tohle je fotografie z dovolené, tohle je moje krásná žena a jsme všichni strašně šťastní, tohle je pes, já nevím, žofik. A teď jsem si musela stopnout já, že jo? A říkám, tak já nemám děti, nemám manžela, jsem teď nezaměstnaná a vykupli mě z Ameriky. A hledám práci a chtěla bych pracovat v médiích, tak kdybyste o něčem věděli, já totiž nemám žádný kontakty v České republice, tak dejte vědět.
1: Tak to je hustý.
0: A tohle jsem tam odprezentovala. A teď můj spolužák Petr Bartoníček, tak opravdu musím říct, že je jako neuvěřitelný, který jako doteďka vlastně nerozumím tomu, co ho jako oslovilo, že mi musí jako pomáhat. Protože ona nejenom, že mi řekla, hele, tak pojď dělat do Blesku. A já, no tak tam nejdu, to nečtu. Co? Blesk. A on, ne, já jsem tam pracoval, dělal jsem tam ve sportu a dneska prostě má firmu, která jako, vlastně neříká headhunting, říká scouting, tak vlastně dělá scouting jako sportovců, fotbalistů, takže spojil svoji vášeň s tím, v čem byl dobrý, taky studoval VŠE, ale k tomu vždycky byl sportovec a je velmi úspěšný. A on říká, hele, tak běž do toho Blesku, děláš si kontakty a pak budeš zpívat. A já, no tak jo, tak... No, vidíme prostě. No a nechala jsem to být, byl třídní stráz, pilo se, brala jsem to jako nějakou konverzaci, no on mi za tři dny volá. Co děláš? Píšu si životopis, přestaň, kup si Blesk a aha a přijď za mnou na Hloubětín. Říkala, já nikam nejedu. A on, dělej prostě, kup si ho. Tak já jsem si koupala ten Blesk a aha, v tom metru jsem tam s tím jela. Ty co se trošku jako, pardon, styděla, no, tak ale i lidi, kteří v Blesku pracují a já tam nakonec pak pracovala, můžu prozradit to si, tak my víme přesně, jak to je. A prostě jsem tam za ním přijela, on říká, prosím tě, tak tohle není nadpis, je to titulek, to tmavý pod tím se jmenuje Perex. A takhle se píšou ty články. Tak domluvil jsem ti schůzku prostě se šéf-redaktorkou jako celebritního oddělení, on se to jmenuje jinak, teď se nemůžu vzpomenout, ale každopádně, co se zabývá jako showbizem. Mm-hmm. A já, ježišmarja, tak jsem přišla na ten pohovor, vlastně jsme se docela padli do noty, bylo to velmi sympatický. A já říkám, ale já jsem jako životě nenapsala článek, já jako možná mám trošku moderovat a ve slohovkách mi to docela šlo. Moje sestra se slohovkou vyhrála soutěž o nejlepší jako slohovou práci a získala setkání se Stanislavem Rudolfem za mojí slohovkou, která se jmenovala Můj krb. Doteď jí to prostě závidím, že ona jeho knížky nečetla a já jo, ale to je život jako... To jsem odbočila, pardon. Ale jenom vlastně si to sedlo a oni mi jenom říkali, hele, napiš nám nějaký jako článek, prostě, aby jsme věděli, že teda umíš česky. A já jsem napsala ten článek a ten Petr mi ho přepracoval. A doteď si to pamatuju, protože říkal, hele, to musíš být prostě víc bulvární, jako jo. A přepracoval mi titulek, kdy zase já tady skoro 11 let nežila, takže psát článek o nějakých celebritách, to jako nešlo. Tak jsem si našla, jsem si tam jakoby, že něco se dělalo s Gotem a se zpěvákem Drobným. A tak jsem napsala nějaký titulek a ten můj kámoš mi to přepsal a říkal, to musí být Karel Gott, dvojtečka, chce se mi z něj zvracet. A jo, no to je strašný. Tak jsem jim to poslala a napsala jsem k tomu strašně dlouhý mail, jako o tom, proč jsem to takhle napsala a že to není můj styl, ale že si myslím, že to teda sedí tomu jejich stylu a já už nevím, co jsem napsala. Nicméně mi volali a řekli, že ten článek byl jako opravdu, že to bylo moc, ale hrozně se jim líbil ten můj mail. A to mě bylo sympatický a vlastně na základě toho jsem tam začala pracovat, ale po půl roce jsem zjistila, že tohle není můj svět, že já když jdu na ten večírek nebo nějakou tu premiéru, tak mě zajímá, o čem ta divadelní hra je a ne, kdo tam je na té premiéře a s kým chodí, protože jsem ani nevěděla, kdo je kdo. Jsem vždycky na Google rychle hledala a tím vlastně jsem dala výpověď, ale nakonec to dopadlo ještě úplně jinak.
1: Výborně. Pavli, jenom potřebuju vlastně zjistit, jak tě mám zastavit vždycky.
0: Ale,
1: protože si rádi bychom si také pustili nějaké písně, které ty si vybrala. a mám trošku problém, protože je to, ty jsi takový Wagner, ty jsi takový Richard Wagner v moderátorské sukni. Protože to je prostě nepřetržitý top k hudby.
0: Ježíš, promiň, já ti musím dát prostor taky.
1: Vůbec, ano, prosím, dej mi prostor a já ohlásím první skladbu, ano. Která bude dneska možná poslední.
0: Ne.
1: Ty jsi vybrala fantastickou hudbu, já už jsem ti říkala před rozhovorem, že první tři písničky, jako kdybych vybrala já sama. Takže máme tu árii Thy Hand, Belinda, When I Am Late od Henryho Purcella z opery Dido a Eneas a zpívá Jesse Norman.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali božský hlas Jesse Norman v árii z opery Dido a Aeneas Henryho Purcella. Můj dnešní host má také nádherný altový, sametový hlas, ale zpívat jí tak často teď asi neuslyšíme, ale je skvělou moderátorkou a vede rozhovory v Prostoru X. Pavlína Horáková. Pavlíno, my jsme teda teď skončili v Blesku, nebo jsi v Blesku, a tam pak vedla přímo cesta do Prostoru X, nebo ještě bylo něco mezi tím?
1: Ne, ono právě, že já dala výpověď a najednou mi volala kamarádka Anička Schmidtmajerová, a která je herečka, zpěvačka, a říká, já jsem těhotná, říkám gratuluju. A ona říká, nemohla by si za mě zaskočit na jatkách, Circle Putyka. Musela bys trošku dělat akrobacii.
0: Čili, na kruhu. Jako, a co bys tam dělala?
1: Zpívala bych tam.
0: Aha.
1: Protože Anička i krásně zpívá. A já říkám, no to zní skvěle. A mně se strašně líbilo, že to bylo představení Izole, vlastně nevím, jestli se to čte SS nebo Z, tak pardon.
0: To já taky nevím.
1: A vlastně mně se tam strašně líbilo, že tam člověk mohl používat hlas ve tom celém spektru. Byl tam vlastně jak takový jakoby popový zvuk, tak i opera, jazzový, a do toho mě lákala samozřejmě i ta výzva toho, že se vyzkouším práci s tím Errol Hoop, se to jmenuje, vlastně to je takový ten kruh, v kterém vás vytáhnou do vršku, do výšky, a vy tam se snažíte předvádět něco. Máte z toho teda velký modřiny, velký respekt k lidem, který tohle to dělají.
0: Jak jsi trénovala?
1: No, trénovala jsem to, zaplatila jsem se normálně hodiny s trenérkou, chodila jsem i na jatka, no ale tím, že se pomalečku už blížil ten covid, tak vlastně divadla se zavřela.
0: Vždyť, kdyby někdo jenom nevěděl, jatka jsou kulturní scéna, neporáží se tam zvířata.
1: Ano, když já jsem občas se připravila jako poražené zvíře po tom tréninku, musím říct. Jako opravdu ty modřiny jsou s tou brutální, ale každopádně tím, že přišel covid, tak se zavřely divadla a zavřely se nadéle. Nevím už, jak to přesně bylo, ale každopádně Anička zvládla odrodit a vrátit se vlastně na to představení. A já jsem v té době ještě paralelně měla dělat ještě nějakou jinou práci, nějakou mluvčí prostě někde pro startupovou organizaci, firmu. Nicméně to se taky covidem změnilo a do toho přišel kolega v tom Blesku, kdy já byla ve výpovědní lhůtě, a říká, tak já jsem byl odejít prostě z pořadu Epicentrum. A já jsem si od začátku, když jsem vešla do Blesku, tak jsem si říkala, to by mě bavilo, protože to byl pořad, který byl bez součástí zpravodajství, chodili tam experti, chodili tam politici a bavili se o tom, co zrovna teď hýbalo Českem. A tak jsem se ho zeptala, jestli by mu nevadilo, že bych se zeptala toho šéfa, jestli někoho má, jestli bych to mohla dělat já. A tak jsem tehdy napsala, ta holka v tričku Rolling Stones, co sedí tady kousek od vás, Pavlína, by měla velký zájem o tuhletu práci. A tehdy Honza Kal byl šéf tohohle oddělení. Tak mi dal šanci, i když jsem neměla zkušenosti s moderováním před kamerou, ale asi jsem ho nějak ukecala. A vlastně potom jsem možná i 5 let, to bych taky si možná mohla zjistit, jak to dlouho trvalo, moderovala pořád Epicentrum na Blesku.
0: Aha.
1: A bylo to opravdu jako škola neuvěřitelná, strašně moc jsem se tam naučila. Po 5 letech jsem si prostě říkala, tak já už chci změnu a chtěla jsem prostě trošku něco jiného, kde já víc jako souzním možná i s tou značkou. A prostě jsem se tam naučila, co bylo potřeba, a oslovila jsem právě šéfredaktora z Reflexu, kde jsem si všimla, že v Prostoru X po Čestmírovi, který odešel, tak tam jako dlouho není žádná jednotná tvář, že se tam jako furt někdo střídá. A ukázalo se, že vlastně Martin Bartkovský, šéfredaktor Reflexu, i já jsme se na sebe dlouhodobě mysleli na tuhletu pozici, on mě nechtěl z toho Blesku jako tahat, protože mu to přišlo nekolegiální. A já jsem to taky nevyslovila. No. Takže tím, že jsme se takhle potkali, tak teď musím říct, že dělám práci, kterou prostě úplně zbožňuju. A mám pocit, že se tam úplně, že jsem to já prostě, že mi tam nikdo jako neříká, jak to mám dělat, protože si prostě myslí, to, jak to dělám já, je dobrý. A to se málo kdy jako kdy se to vidí.
0: To mě tady řekla v minulém rozhovoru zpěvačka Eva Kolková. Člověk má být tam, kde ho chtějí. To je prostě skvělý.
1: To je strašná pravda.
0: To je strašná pravda. Pak se spousta věcí tím vyřeší a je všecko hned lepší. Pojďme opět k hudbě. Máme tu Antonína Dvořáka, už jsme o něm dneska hovořili, a je tu Magdalena Kožená a píseň V tak mnohém srdci mrtvo jest.

0: Na Radio Klasik Praha dozněla píseň V tak mnohém srdci mrtvojest, jedna z takzvaných písní milostných, které napsal Antonín Dvořák. Na klavír hrál Graham Johnson a zpívala mezzosopranistka Magdalena Kožena. A jedna mezzosopranistka, téměř altistka.
1: Mezzosopranistka
0: spíše dobře, sedí se mnou ve studiu. Je tu Pavlína Horáková, moderátorka podcastu Prostor X. Pavlí, my jsme tady teď, Prostor X. Vybíráš si sama hosty, máte nějakou dramaturgii. Jaké je vlastně hlavní motto tohodle pořadu?
1: Prostor X už podle toho názvu chce dát jakoby prostor těm lidem. Takže to není jakoby klasická hard talk, kde ty lidi mají být nějakým způsobem hodně korigovaní nebo konfrontováni, ale na druhou stranu, když tam někdo říká hlouposti, tak jsem vždycky ráda připravená fakty to usměrnit. Takže někdy mi lidi píšou, že jsem tvrdá. Já si myslím, že nejsem, ale jestli to tak působí, tak možná je to i dobře, protože jakoby já chci dát prostor tomu člověku, aby nám teda opravdu vysvětlil, jak to vnímá a viděl v momentě, kdy říká něco, co zkrátka není pravda a nejsou to dojmy, ale jsou to opravdu jako faktické věci, tak ráda to zastavím a dám tomu nějaký rámec.
0: A to pro tebe ale znamená asi docela velké přípravy, ne?
1: Znamená a musím říct, že poslední době nad tím strašně přemýšlím a vždycky se o tom bavíme právě s naším šéfredaktorem, protože on umí strašně dobře improvizovat a když on něco moderuje, tak je schopen tam opravdu přijít bez nějaké velké přípravy a opravdu to působí velmi dobře. A já jsem se teď dostala do bodu. Já jsem vždycky byla člověk, že na vysoké škole i jsem šla na ty zkoušky jako lehce nepřipravená, protože jsem měla velkou jako improvizační, řekněme, složku toho, jak jsem vystupovala. A teď poslední době mi přijde, že jsem se tak začala strašně připravovat, že si už nevěřím té improvizační složce. A je to něco, nad čím teď hodně přemýšlím. Na druhou stranu, teď v posledních rozhovorech, které jsem měla, tak vlastně jsem ten scénář, který jsem si dlouze připravovala, vlastně odhodila po druhé otázce. Ale stejně já vždycky říkám, že to je jako, když si připravím takový jako raut, kde mám všechny ty možnosti, a když potom se člověku zasekne mozek nebo neví kudy kam, tak aspoň ví kam šáhnout, co z toho jakoby použít. Ale ty přípravy, obzvlášť když jsou to složitá témata, když se jedná o politiku, o ekonomii, tak ty jsou dlouhé a snažím se vždycky do toho ponořit, protože nemám ráda, když jako bych působila hloupě, to by mě hrozně mrzelo.
0: To já bych taky vůbec nedávala a strašně tě obdivuju, protože tam býváš strašně chytrý lidi a já bych měla jakoby ten mindrák před nima, že je to něco, na co nemám. Jak tohle zvládáš?
1: Ono se, ty se trošku otupíš tím, že si přesně pamatuju, že jsem měla třeba prvního ministra, tak jsem z toho byla úplně na nervy a prostě přišlo mi jako, že nevím, že tam mám líbat ten koberček, po kterým on jde. Na druhou stranu, ty si tak za prvý u politiku si uvědomí, že to jsou lidi, kteří ale platíme my, platíme zdaní a oni jsou naši zaměstnanci, když to řeknu úplně hloupě. Takže já třeba kolikrát zjistím, že mám mnohem větší respekt a mnohem větší nervy z někoho, koho já osobnostně uznávám, o koho si myslím, že prostě to, co dělá, tak dělá na vysoké úrovni. Teď mě napadá jeden z posledních rozhovorů Daniel Stach, prostě tak tam já si myslím, že to je absolutní jednička v moderaci, takže tam jsem určitě respekt k němu měla velký. Na druhou stranu on je hrozně skromný člověk, který přesně má takovou tu mantru, jako vím, že nic nevím a pochybuji tady jsem. Doufám, že teď komu nedávám dopustit něco, co by on sám nikdy o sobě neřekl, ale já jsem ho takhle vnímala. A tihle lidé jsou mi strašně sympatický a dokážu se na ně jako napojit a myslím si, že o tom to potom je a to teď zjišťuju v těch posledních měsících, kdy si jako povoluju víc a víc být v tom rozhovoru sama sebou a zjišťuju, že a možná je to i z toho zpěvu, že prostě my se jako zpěváci, zpěvačky musíme umět na ty lidi trošku napojit. A to se děje v tom studiu a ti lidé mi potom vlastně v tom studiu kolikrát řeknou toho víc, než původně plánovali, což je nebezpečné, ale prosím vás, říkejte to a dělejte to dál, já se toho strašně vážím. A celkově se tam vytvoří taková jako intimní zvláštní atmosféra a vlastně najednou jako ty zjistíš, že ten člověk má prostě práci, kterou dělá extrémně dobře, ale vlastně to úplně stejný člověk, který, já nevím, se potí, když je nervózní, který potřebuje občas na záchod.
0: Jasně. Dalo by se zobecnit nějaký typ hosta, který tobě vyhovuje a kterého máš ráda a s kým si tam ráda povídáš?
1: Asi celkově, když ten člověk je otevřený a nebojí se prostě mluvit i o složitých tématech. Samozřejmě, když je to host, který je ukecaný, tak je to fajn. Když je to host,
0: mluv mi o tom dneska.
1: Ano, to jsme tady dvě ukecaný a já jsem horší, já to vím. Ale tak pro mě je to výjimečný, že můžu já povídat, že? Tak já si to užívám. Prostě.
0: To je skvělé.
1: Ale prostě asi je to pro mě opravdu ta otevřenost, je ta nejdůležitější vlastnost toho dobrého hosta.
0: Pojďme opět k hudbě a je tu píseň, která je prostě andělská. Zuzana Navarová.

0: Na Rádiu Klasik Praha v pořadu Na osobní notu dozněla píseň Andělská a s ní tedy Zuzana Navarová. Se mnou ve studiu sedí Pavlína Horáková, což je převážně moderátorka Prostoru X. Pavlí, měla jsi tam někoho, koho jsi se vlastně jakoby až bála, nebo se třeba nechtěla pozvat? Říkala jsi, z takovýhleho člověka já tady nechci. Ale pak to bylo dobrý?
1: Yeah.
0: Nemusíš být konkrétní, no. Klidně můžeš být jenom jako obecně, ale protože mně se to párkrát stalo. A to vlastně souvisí s mojí otázkou, ty si zveš hosty sama za sebe, nebo máte nějakou dramaturgickou radu, která
1: jo, vidíš,
0: vybírá?
1: To jsem ti ještě nezodpověděla předtím. Vybírám si ty hosty já, ale je to tak, že když jsou tam nějaké jako hranice, které já trošku cítím a vím je, máme daný s šéfredaktorem a když se nejsem jistá, jestli to je host, který se k nám hodí, tak to konzultuju s Martinem, ale ještě se nestalo, že by mi zakázal někoho. Jo? Mm-hmm. Spíš se jenom o tom bavíme a většinou, když se nejsem jistá, říkám si spíš ne, tak to vidíme oba dva stejně. Mm-hmm. Ale co se týká toho, jestli jsem si tam někdy zvala někoho, koho jsem nechtěla, to asi úplně ne, protože mě vlastně zajímá i ten člověk, který možná v tom veřejném prostoru může působit negativně, tak já jsem prostě zvědavá na to, proč tak působí, jak to má. A vlastně velmi často jsem mile překvapená a čím déle tuhletu práci dělám, tak tím více uvědomuji, ten svět opravdu není černobílý. A opravdu nikdo není čistě špatný nebo dobrý. Každý máme prostě nějaké části toho nebo jednoho nebo druhého spektra a někdy prostě se na ty věci díváme bez kontextu a zjednodušujeme. Prostě konec konců ta doba, sociální sítě, všechno nás k tomu tlačí. A já si víc a víc uvědomuji, že možná naší prací lidí, kteří v tom veřejném prostoru nějakým způsobem jsme, by mělo být se snažit ten kontext opravdu zachycovat a vysvětlovat.
0: To je skvělá myšlenka, je to tak, protože člověk nedělá nic jen tak, ale vždycky zatím něco je a přijít na to vlastně, to je super. Jsou nějaká témata, o kterých se vyloženě ráda bavíš?
1: Já si zjišťuju, že a samozřejmě to asi souvisí s tím, že jsem zpěvačka, pořád jako v srdci jsem, tak prostě mě baví jako muzikanti a baví mě zpěváci, muzikanti, zpěvačky, muzikantky. Prostě každopádně kreativní lidi, tam já úplně, včera jsme dělali rozhovor, on to vyjde až jakoby příští týden, já nevím, kdy vyjdeme my, tak jak to bude časově, nicméně byl u nás Angelo Kelly, já nevím, si pamatáš Kelly Family.
0: No jasně.
1: No tak Angelo Kelly, prostě nejmladší člen Kelly Family, byl u mě ve studiu.
0: Ten jak zpíval to. Sometimes
1: ano, I wish I was an angel. Ano, to jsou poprvé. Ano, jsme opravdu zpěvačky, věř to nebo ne. A prostě a on hlavně složil ve 12 letech jako jejich největší hit, což bylo I can't stop myself, can I?
0: Jo, ano.
1: I'm going crazy. A teď ta jeho pokora. A to, jak on hovořil, vlastně protože v té Kelly Family, jako to bylo asi náročný, přece jenom 13 dětí, jenom kolik jich bylo celkem, tak prostě to bylo asi šílený, ale on o tom mluvil velmi otevřeně, mluvil i o svém vztahu k alkoholu a tak. A vlastně vidět ho jako člověka, který je kreativní, pokorný a zároveň velmi otevřený, je to prostě pro mě, já jsem vyšla z toho studia a kolegyně mi říká, že to úplně září, to je vidět, že tě to baví, protože prostě tyhle ty lidi, kteří používají svoji kreativitu k tomu, že přináší radost jako ostatním lidem, to je něco, co mě zajímá, zajímá mě, jak to dělají, proč to dělají.
0: A prosím tě, kde se tady vzal?
1: No on bude mít koncert v listopadu tady v Praze, takže jasný. Ty tady měla jakoby
0: kolik
1: svůj prezdej. No je úplně stejně starý jako já, takže 45 mu teď bude.
0: Vidíš to?
1: No, a má syna, a to jsem objevila včera, který dělá rap v Německu prostě a na velmi jako vysoký úrovni, snad tam i vyhrál Stardance nebo něco takového. Prostě vlastně je to i jeho děti, má 5 dětí, tak jsou velmi úspěšní. Je to jako musím říct, že je to zajímavý, no.
0: To je úžasný. Kdybys někdy mohla udělat rozhovor sama se sebou, na co by se zeptala?
1: Ježíš Maria, tak já jenom ti chci říct, že tohle je otázka, kterou jsem položila skoro takovou podobně tomu Danou Stachovi.
0: Jako fakt?
1: No, protože jsme se bavili o tom, jak strašně jako důležitá ta první otázka rozhovoru. Mm-hmm. A on říkal, to je nejdůležitější. Já říkám, no tak to jsem přesně zabála, takže si ji položte teď sám. Jako, jo. A on řekl, že nikdy rozhovor se sám se sebou nemůže dělat, protože by předvídal ty otázky, odpovědi a ono by to bylo matoucí a vlastně, že by to nešlo vůbec. A tak jsme se v tom krásně zamotali, když jsme se o tom bavili spolu. Hele, já vůbec nevím, jako prostě, já jsem nad tím přemýšlela, jako na co se mě budeš ptát, o čem se budeme bavit, jestli se budeme bavit o mojí kariéře nebo o vztahu k hudbě. Když jsem vybírala ty písničky, tak to bylo taky neuvěřitelné, že jsem se jako dostala do takový jako třeba ta písnička, no písnička, árie When I'm Laid in Earth, to já mám strašně spojenou prostě se začátkama v Americe s tím, protože to bylo, co jsem se jako jednu z prvních tam naučila jako árii a zpívala jsem ji tam na přijímacích jako zkouškách do operního studia. a úplně jsem se v tom jako koupala, úplně jsem jí milovala. Písnička Andělská, to mám strašně spojenou se smrtí našeho taťky, prostě který bohužel zemřel jakoby v době covidu a bylo to jako opravdu jako složitý. Neměl teda, nezemřel na covid, zemřel na rakovinu a bylo to jako fakt hrozně těžký období pro naší rodinu, protože my jsme na ně byli fixovaný, to byl prostě nejdůležitější člověk našeho života, pro mě i moji ségru. A vlastně vždycky, když tu Andělskou slyším, nebo když ji i zpívám, tak jako je to pro mě taková jako terapie, jako čištění prostě té bolístky, která tam pořád samozřejmě je. A vlastně díky tomu, že jsem se musela vybrat jako těch 5 písniček, tak jsem si tam vybrala každý z jiného období mého života ty milostné písně. Jo. To prostě byla první snad taková jako klasická píseň, kterou jsem se naučila v České Lípě, v Zušce, u Pavly Šimku a mojí učitelky zpěvu, která bohužel už taky nežije, protože to už je dávná doba. A hrozně mě to tehdy jako ovlivnilo. Říkala jsem si, tak já bych asi mohla zpívat, abych asi chtěla zpívat.
0: A prostě... No a další píseň Eric Underwood, This is not a love song, tak to je jaký příběh?
1: Tam Eric Underwood je můj kamarád z New Yorku, který je kytarista, zpěvák a hrozně jako píše takovýhle jako, no sami uslyšíte, je to taková ta láska páska písnička, jo. A my jsme udělali prostě kapelu s kamarádů, byl tam přesně herec, byl tam bubeník, tenhle ten Eric Andrew, který opravdu je jak kytarista, tak zpěvák a songwriter. A já a všichni jsme pracovali v jedné restauraci Toast v Harlemu, ale všichni jsme taky měli svoje kariéry kreativní, což je klasická ten americký sen, že jo, děláte restauraci a pak ty lidi tam zpívají na Broadway, jako legrační strašně. A vytvořili jsme tuhletu kapelu a natočili jsme tuhletu písničku. A ještě jenom jedna vtipná věc, ten Eric byl vždycky takový jako lamač ženských srdcí a on vždycky na těch koncertech, pokaždý, že tam stála nějaká jiná holka, on jí vždycky říkal prostě a tahle písnička, baby, je pro tebe.
0: Jasně, takže baby, tahle písnička je teď pro vás. This is not a love song.

0: This is not a love song, píseň, kterou zpíval Eric Underwood a kde také zněl hlas mého dnešního hosta Pavlíny Horákové. Pavlí, přinesly ti tvoje pěvecké zkušenosti něco dobrého do těch moderátorských zkušeností?
1: To je zvláštní, ty se mě zeptáš a moje první věc je, co mi přineslo jako ne dobrého. A to ti řeknu, že se jako já, když se vidím na té kameře občas, tak jako jsem strašně afektovaná, jako že jsem taková jako ten člověk něco říká, já to prožívám, oči se mi vykulí, prostě pak jako říká něco smutného, tak já se zamračím, pak s ním moc nesouhlasím a ten obličej prostě mluví tisíce slov, takže jsem si uvědomila, že bych se měla trošku naučit poker face. A to si myslím, že je trošku z toho spěju, že jsme zvyklé jako ty emoce prostě nosit jako viditelně a prožívat je. A to, co si myslím, že mi to přineslo dobrého, je prostě nějaká dávka empatie. O tom, že opravdu člověk se v té hudbě se napojíte na to publiku, napojíte se hlavně na partnery, když hrajete operu, že, tak se napojíte na vaše partnery, s kterými na tom pódiu jste. Když zpíváte koncert, tak já se extrémně napoju na svoje publikum. Možná to je až jakoby nezdravé, protože když potom to publikum jako nereaguje tak, jak já si představuju, tak vás to dokáže rozebrat. Jo. Ale myslím si, že fakticky ta empatie, to je určitá energie, která se v tom studiu vytvoří, která opravdu způsobí to, že potom s těmi lidmi se povídáte plně na jiném levelu, tak to si myslím, že je díky tomu zpěvu.
0: Vy jste vlastně v online světě, ve světě sociálních sítí, určitě narážíš dost na nějaké hejty a na nějaké skutku skvělé připomínky.
1: Ano.
0: Jak to dáváš? Jak se s tím vyrovnáváš? Reaguješ na to?
1: Hele, moc nereaguju, ale byly momenty, kdy jsem zareagovala, protože už toho bylo prostě moc. Vlastně jsem i natočila takový krátký video, který jsem si jenom dala na sociální sítě, protože už mě to štvalo. To bylo vlastně po rozhovoru s Petrem Macinkou, šéfem Motoristů. A opravdu jako musím říct, že ta skupina lidí nebo ty podporovatelé tyhle ty strany je extrémně aktivní na sociálních sítích. A já jsem to zažila už, když jsem v Blesku ještě dělala rozhovor s Filipem Turkem, kdy opravdu ti lidé tam si psali o tom, kdo mě má kdy znásilnit a co mám jako, jestli jsem nebo nejsem sexy, co by se mnou dělali ve 4 ráno a podobně. A to teda jako bylo těžký si to číst. A pak, když tam byl ten Petr Macinka, tak vlastně to nebylo takhle sexuálně laděný, ale spíš to bylo jako o tom, že jsem pí nebo podobně. A fakt jako drzí ty věci. A pak tam někdo psal, že jsem vagína. Protože my jsme pak vyblokovali, dali jsme filtry, aby tyhle ty sprostý slova jsem prostě ani neviděla. A já jsem si říká, ty tak jako v jakém světě my to teď jsme? Teď tohle to nemá být urážka ve finále. A vlastně jsem natočila právě to video, kde jsem říkala, on to měl nějaký legrační zkratku, jako, ale jmenoval se to něco jako Janek odvedle, jo, nebo něco takový, něco odvedle. Já říkám, Janku odvedle, já bych ti chtěla poděkovat za to, že mi říká, že jsem vagína, protože díky vagíně ty tady seš. Jo, a je to neskutečně silný orgán, takže já vlastně bych měla mít radost a děkuju. Ale samozřejmě, že tady jsem třeba si dovolila mít takovou jako silnější reakci, kdy jsem asi působila jako že nezávislá žena, která si ze toho moc dělá, ale samozřejmě se mě to dotýká.
0: No,
1: ale více mě dotýká ne ty urážky, když je to prostě čistě sprostý. Dotkne se mě, když někdo kritizuje moji přípravu nebo moji formu komunikace nebo moderování a vidím, že to prostě někdy, když se trefí do něčeho, co já si myslím, že je moje slabé místo, tak se to jako potká a pak se tím člověk trošku trápí, i když si pak uvědomí, že ho kritizuje někdo, kdo jako proč bych měla poslouchat názor člověka, který v životě jako moderátorem nebyl. Mě zajímá názor člověka, který je relevantní. Jo.
0: Přesně tak. Máš nějaký moderátorský sen?
1: Moderátorský sen. Hele, já teďkon jsem si ten svůj, jako já vždycky mám takový jako fázovitý sny, jo. A teď jsem se fakt ten jeden sen splnila. Jako to, že, jako já si pamatuju, jak jsem koukala na toho Česmíra, když moderoval Prostor X a říkala jsem si, jak on má stejný hosty jako já, ale má mnohem větší dosah a je prostě v tom dobrý. I moji kamarádi mi říkali, no on byl u Česmíra, toho si taky musíš pozvat. A říkám, doslova ten člověk byl před týdnem u mě, proč jste to neviděli, jo. A tak jsem si říkala, tohle by něco takového. Ne, že by si přímo myslela na Prostor X, to mě ani tehdy nenapadlo, ale jako vlastně bych chtěla mít větší svobodu v tom výběru hostů, svobodu v tom, jak to moderuju, mít možnost se tam smát, mít možnost prostě tam být sama sebou. A to se mi teď podařilo. A teď bych asi chtěla do budoucna dokázat skloubit trošičku víc jako zpěv. Teď se mi to dostává víc a víc do života. Já jsem zpívala českou hymnu na Dnu nezávislosti na americké ambasádě. Byl tam pan prezident, za mnou prezident, přede mnou Macinka, klempíř, prostě bylo to opravdu jako mixed feelings. A to já si nechci mluvit anglikanismy, já to jsem v tom hrozná, prostě smíšené pocity. Ale co mi to dalo, byl to nádherný zážitek, ale já jsem předtím úplně samozřejmě se dostala do strašné spirály stresu, a protože jsem začala jako cvičit pravidelně ten hlas, aby se tady jako zase probudil a teď jsem prostě, byla jsem předtím nemocná, takže jsem čekala, až se odchrchlám, abych mohla zpívat a vlastně jsem si říkala, no ale v ten moment, kdy jsem tam stála a přede mnou byly, já nevím, 2000 lidí a do toho ticha a kapela se ozve, kde domov můj, tak prostě, když jsem překonala ty počáteční brutální stresy, tak vlastně jsem to zase jako milovala a myslím si, že jsem si ten zpěv zavřela do nějaký jako komnaty, zamkla a moc do ní nechodím, protože je to pro mě trošičku takový bolestivý, že to vlastně nedělám něco, co jsem celý život chtěla dělat. A to moderování miluju, ale myslím si, že teď se budu snažit koukat se okolo sebe a víc se ten zpěv zapojit do toho života. No.
0: Tak ti držím palce, aby to vyšlo. Moc ti děkuju, že jsi dnes přišla, bylo to skvělý, báječný. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu a my se rozloučíme lidovou písní Kdybych byla tak, jak nejsou bohatá. Na klavír hraje Kamila Mráz a zpívá Pavlína Horáková. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a...
1: Pavlína Horáková, moc děkuju za pozvání, bylo to strašně příjemné.

Na osobní notu. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.